Kate Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kijovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znám.

co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stám. Ta láska k putikám na nás.

mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nedvědova kijovská hospoda a Laichtovo solo na lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

občas hlídají, teď kránu už jen kohouti. A my 200 metrů

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

spodským ubrusem se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý dom.

noci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

než si stačil malíř zláhve další dávku odlít. Marťan skončil bádání a zase někam odlít. Na Ubru se zůstala jen propálená čára od plasmových motorů.

Opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtělejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval. Tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauné du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány, tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpívačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, anebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské blues

0: tak to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazení. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den. Ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
1: A co se ti stalo?
2: No hned to, já jsem se byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudánojou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí při chystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám vzhor šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějaký
2: kvěst? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tu nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: Že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prosím trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
2: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkala, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubem

0: Jiřím Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
1: Tak jo, tak to oslavíme společně.
0: Ať vám to vydrží.
2: Dobře. Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
0: Dobře, děkuji.
2: Děkujeme. Jo, děkuji.
1: Na shledanou.
0: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní. Je kdo?
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, František z Lipchav.
0: Ano,
1: ano, zdravíme.
3: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
0: Tak musíte.
1: To bude mejdan jak blázen.
3: To teda jo, to mě bude 110 let.
0: No.
3: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
1: Dobře.
3: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
0: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme
1: moc. Díky, nashledanou.
0: Kdo se ozve teď?
1: Dobrý den.
4: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
0: Dobře, děkujeme za to.
4: Přeji hezký den.
1: Zdravíme
0: taky do Podkrkonoší.
1: Podkrkonoší, jak
0: rozhodnu
1: říká
0: to.
1: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
0: Kdo myslí, že to vyhrál?
1: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
0: Jo. Je to tak, první dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
5: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem.
6: No, prosím
5: se sestřenicí tchýně.
6: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani nejvíc. A ona...
5: Co si myslí, že jejich babička je Heger?
6: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si zpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
5: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
6: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
5: Trnožky byla sounožka.
6: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání za dlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
1: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni,
0: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
1: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
0: takže
1: spíš
0: jako laskavé.
1: Takže ty štipy
0: se zakládají napravdě nebo ne?
1: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
0: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
1: no, možná přišli. Některý jsou. Jako...
0: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvnách, o tchyních.
1: Ano.
0: A je to takhle prostě se...
1: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No. Mm-hmm.
0: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
1: Tak já mám naštěstí.
0: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
1: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
0: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
1: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
0: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
1: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
0: Co?
1: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
0: Já myslím, že je to krtčí samička.
1: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
0: poradí.
1: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
0: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
1: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
0: Aha,
1: a jeho setkání
0: Mirek
1: s Verichem
0: proti Mirkovi.
1: Ve Vídni.
0: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Vy

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, děkujeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežralo ho celá Třebíč, ho sežralo. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, možná jste nesežrali
9: Nedošinskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není
9: samozřejmě,
8: to pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou. A takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako.
8: To mě Peca říkal.
9: Mimochodem,
8: tam...
9: teda ta Nedošinská. To Nedošinská, teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Niko Novalinkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav
1: jako
2: Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to
2: bylo... Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit, přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B, a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčíkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Páčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme,
2: ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut další.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, Nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hostotu bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé podpořili zachování vysokorychlostního železničního spojení pro Mostecko. V České Lípě se 6 mateřských škol sloučí s nejbližší základní školou. V Hejnicích nabídne plánovaný obecní dům byty pro místní obyvatele. Dnes čekejte většinou jasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký kraj se připojil k výzvě proti ukončení přípravy železniční tratě RS42 mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na plánovanou vysokorychlostní trať mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Podle senátora Jana Paparygy z hnutí Lepší sever tak kraj podpořil iniciativu, která žádá ministerstvo dopravy o přehodnocení tohoto rozhodnutí. Podporu vyjádřila i města Louny a Žatec. Hejnice ve Frýdlantském výběžku se chystají vybrat firmu, která ve městě postaví nový bytový dům. Radnice odhaduje náklady na 70 až 80 milionů korun, přičemž více než polovinu by mohly pokrýt dotační prostředky. V novém objektu vznikne 16 bytů, určených především pro místní obyvatele, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Protože tady potřebujeme udělat nájemní bydlení kvůli tomu, že jsme v ekonomicky slabé oblasti a zdejší lidi si nemůžou všichni dovolit investovat do vlastního bydlení, natož developerský projekty tady na venkově jsou naprostá utopie.
0: 6 mateřských škol sloučí Českolipská radnice kvůli malému počtu dětí s nejbližšími základními školami. Schválili to tamní zastupitelé s tím, že spojení organizací nastane od ledna 2028. Jak uvedl místostarosta Martin Brož z hnutí ANO, nový zákon ukládá zřizovatelům, aby zrušili nebo sloučili školská zařízení, která mají dlouhodobě pod 180 žáků. Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
3: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na severu Čech bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno, máme 24. června, vstáváme do dalšího teplého dne, venku už je světlo, takže možná ani nemusíte doma rozsvěcet. Rozhodně, my vám to tady rozsvítíme už za chvilku s kalendářem, abychom vám prozradili, čím významný je dnešní den, a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Valdemara Matušku a právě teď na skupinu Olympic.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

Nejen zpívat, ale i hrát dobrým lidem. Dneska budeme na frekvencích Českého rozhlasu Sever. Máme 13 minut po 5. hodině raní. Honza má dneska svátek. Chtěl bych se jmenovat Jan, to je název jedné slavné písničky. Všem Honzům, Honzíkům všechno nejlepší k dnešnímu svátečnímu dni. Pořádně si to užijte a oslavujte.

0: Byl podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Máme 4:04. Máme středu 24. června. V pátek děti dostávají vysvědčení, možná už ho balíte na cestu, že v sobotu vyrazíte třeba směr Chorvatsko. Máte všechno zbalené? Cestovní horečku už máte? Nebo i normální horečku? Pro jistotu vám poradíme za chvíli, co si nezapomenout dát do příruční lékárničky. Myslím si, že nějaký ten lék se určitě v případě potíží bude hodit.
1: Počasí.
0: Ale teď něco o dnešním počasí. Teď už teploty stoupají, máme 16 stupňů v Mostě, 16 stupňů i v Ústí nad Labem. Je to beze srážek, předpověď pro dnešní den je taková, že bude většinou jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia, takže v nížinách očekávejme více než tropické teploty. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, 6 minut před půl šestou, posloucháte Český rozhlas Sever, tak samozřejmě do příruční lékárničky patří, pokud jedete na dovolenou, léky, které berete pravidelně, ale i ty, které samozřejmě budete potřebovat v případě, že vás něco potká na cestách, ať už třeba bolest hlavy nebo zvýšená teplota. Co v cestovní lékárnice by nemělo chybět, to rozebrala Lenka Šebová s lékárníkem Karlem Struhou.
1: Krásný letní den přeju.
2: Tak je něco, co by v žádné cestovní lékárničce opravdu chybět nebylo, nějaký jeden lék, jedna věc, bez které bychom vlastně neměli opouštět domov?
1: To se dá těžko říct, ale asi bych neodjel nebo neodcestoval nebo necestuju nikdy bez ničeho, co je třeba na bolest, na teplotu, protože to nás může postihnout vlastně každého. A to znamená, můžeme nastydnout, může nás rozbolet v tom těle cokoliv, takže asi toto. A pak pochopitelně taky záleží na tom, kam cestujeme, tak určitě třeba nějaké přípravky, třeba na nějaká průjmová onemocnění, to bývá také docela častý problém na cestách.
2: Liší se nějak zásadně vybavení té lékárničky ve chvíli, kdy jedeme k Evropskému moři nebo na hory, nebo kdy se vydáváme někam do exotiky?
1: Já si úplně nemyslím, že se to liší tou destinací, ale spíš tím, kdo cestuje. Jaká jasný. To je skupina, jestli jsme dospělí, máme děti, máme seniory a podle toho tu lékárničku přizpůsobíme.
2: Jasně, zmiňoval jste bolest nebo nachlazení, to jsou věci, které nás potkávají běžně a bohužel i občas v průběhu dovolené. A taky jste zmínil ty zažívací problémy. Povídali jsme si s kolegyní ráno před vysíláním, že jí překvapilo, že prý už v lékárnách není ten snad nejklasičtější prášek na průjem, já myslím, že můžu říct Endiaron, on už se neprodává.
1: Ano, náš ikonický produkt, český Endiaron, opravdu už nějakou dobu v lékárnách k dispozici není a vypadá to tak, že asi ani nebude, ale já radši neříkám nikdy neříkej nikdy, protože takových případů jsem zažil, ale teď momentálně opravdu není a už není nějakou dobu, takže pokud někdo ještě doma má, tak má většinou nějaký archaický už dneska...
2: Archivní,
1: ano, přesně tak. Ale pochopitelně my jsme schopni nahradit ten přípravek jinými, jsou tam jiné možnosti, možná i dneska už i modernější, než býval klasický Endiaron.
0: Tak já vám popřeji, aby dovolenou a letní prázdniny jste přežili ve zdraví, ať si říkáte, je to paráda. Je to paráda právě Karel Zich, ten nás doprovodí do půl, v půl, Zuzana Zejdová. A samozřejmě zprávy, v nich se dozvíte, že v Českém Švýcarsku platí noční zákaz vstupu do lesa. I nadále hezký den, hezké ráno vám všem.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a teplému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku také pravidelně hlídkují drony. Víc ve zprávách v šest. V Teplicích začala oprava Trnovanské ulice v sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené na tři etapy a potrvají do konce října, oznámilo město na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními ulicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka. Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru. Po České Lípě a Doksech bude v regionu třetí. Vedení města chce 10-milionovou investici zařadit do rozpočtu na příští rok. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Podle většiny Čechů jsou případy, kdy by měla být svoboda slova omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Omezení je podle 2/3 dotazovaných přípustné v případě nenávistných projevů. Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor a Špojlo jasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Se zdržením počítejte na silnici 1/30 na Ústecku mezi Chlouncem a Úžínem. Kvůli stavbě se tam jezdí kyvadlově a silnice 1/13 u Chlumce u čerpací stanice Ono je navíc uzavřená pro těžká nákladní auta. Objížďka vede po dálnici D8.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, venku už nám krásně zpívají ptáci. Já doufám, že dneska neuslyšíme kukačku, protože dneska je Jana, je spoustu pranostik, samozřejmě pranostiky se týkají většinou počasí, ale dneska pranostika říká, a těch pranostik je za sebou hned několik, kukali, že žulka o svatém Janě bude drahota. Tak kukačko, dneska si to kukání nech pro sebe. Hezký den vám všem, hezké ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Vladimír Mišík, teď už Ilona Čáková.

0: Po ránu pár jednohubek rozhodně nezaškodí. Dobrou chuť, pokud právě snídáte. 9 minut po půl šesté, jste s Českým rozhlasem Sever. Odpoledne tady budeme mít vzácnou návštěvu v pořadu Alex a host, zpěvačku, kterou známe velice dobře. Určitě si zpíváte jí velký hit, Když se načančám. Hejdy Janku, po 13. hodině u nás na našich frekvencích. A na co se Alex Minářová bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Tak Heidi k Heidi po 13. hodině, příjemný poslech a určitě nebude chybět i nějaká ta písnička od Heidi Janku. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech.

0: Krásný den za 6:45. Posloucháte Český rozhlas Sever i dneska. Budou vedra, i dneska bude teplo, už teď si jděte zabrat nejlepší místo na pláži, třeba u Mosteckého jezera nebo u Milady.
1: Počasí.
0: Teploty 15 stupňů máme ve Šluknovském výběžku, 14 stupňů máme v Žatci. Dnešní předpověď, maximální teploty 32 stupňů, bude jasno, odpoledne na horách polojasno. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Ať vám život dneska napíše nějaký krásný příběh, vám přeji. 12 minut před 6 hodinou jste s Českým rozhlasem Sever. Honza má svátek. Všechno nejlepší. Úplně mě v těchto vedrech neláká to, co si vždycky říkám v létě, že si opečeme buřtíky. Nevím, v tom vedru ještě rozdělávat oheň. Ale přesto přeze všechno určitě během léta ta příležitost nastane, ta příležitost přijde. A víte, že nemusíte na klacík napichovat jenom buřty, bramboru, rohlík. Můžete zkusit marshmallow. Nevíte, jak na to? Babské rady vám to poradí.
1: Babské rady. Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkova sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné dobré ráno na severu Čech. Zprávy v celou se blíží. V nich se dozvíme, že studenti ze střední průmyslové školy v Železném Brodě zvítězili v národní talentové soutěži. Čeho se týkala, to se od nás dozvíte už za pár minut. Krásné ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko začal kvůli suchu platit noční zákaz vstupu do lesa. Studenti ze střední průmyslové školy v Železném Brodě zvítězili v národní talentové soutěži. Vlaky německých drah stojí, důvodem je porucha radiového spojení. Bude většinou jasno, odpoledne místy až polojasno a teploty 29 až 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a teplému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku také pravidelně hlídkují drony. A podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Sepnul v úvozovkách náš požární semafor. Pro návštěvníky začíná také platit jedno důležité omezení, že do lesa nesmějí vstupovat mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
2: Správci parku současně žádají návštěvníky, aby opatření dodržovali, byli obezřetní a v případě požáru ihned volali hasiče. Soutěž Talent pro firmy vyhráli studenti ze střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Mezinárodní soutěž měla prověřit technické znalosti studentů pro budoucí zaměstnání. Pořádají každoročně hospodářská komora. Soutěžící museli složit komplikovaný model a prokázat své dovednosti se sestavováním nebo opravováním přístroje, pokračuje ředitel školy Jan Hásek.
5: Naši chemici, krom chemických dovedností, umí pracovat i s technickými dovednostmi typu sestavování náročného zařízení přístroje podle technického výkresu.
2: V Německu je kvůli poruše digitálního radiového spojení kompletně přerušený provoz vlaků. Ty musí stát na nádražích i s cestujícími, dokud nebude možné obnovit provoz. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí německých drah. Německé dráhy oznámily pozdě večer na svých internetových stránkách poruchy digitálního radiového spojení. Příčina není známá. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. V celé oblasti je velký nedostatek pohonných hmot.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda motorkáře se zraněním komplikuje dopravu na silnici 1/13 u Jabloného v Podještědí. Jsou u toho záchranáři, připravte se na zdržení. A nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem v Revoluční ulici. Je tam silný provoz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Co dneska budete mít k obědu? Jdete do hospůdky nebo si nesete jídlo z domova? Čím dál víc z nás se jídlo objednává? Objednáváte si jídlo přes internet, že vám ho přiveze kurýr nebo potraviny? Jaké s tím máte zkušenosti? Už jste někdy takové jídlo museli reklamovat, třeba že vám přivezli něco jiného? Tak už teď můžete napsat mail na dame@rozhlas.cz a po 9. hodině jídla přes internet anebo potraviny přes internet společně probereme. Teď už si dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Helena Vondráčková, teď Reddy Kirken.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
7: Nosím černý brýle.

0: Krásný den, 12 minut po 6. hodině. I na autobusové zastávce se vám může přihodit něco, co se posléze dostane do krimi historky. My se teď vydáme do Jirkova společně s Petrem Beranem.
1: Krimi historky.
2: Chomutovští kriminalisté objasnili loupež, která se odehrála v Jirkově na autobusové zastávce v ulici Hrdinu. Muž, který vystoupil, se dostal do konfliktu s 29-letým útočníkem. Ten chtěl nejdřív peníze, když neuspěl, udeřil ho pěstí a napadený spadl na zem a z kapsy mu vypadl mobil. Agresor ho sebral a utekl. Policisté později zjistili, že telefon za 5000 prodal známé za pouhé 200. Přístroj se podařilo zajistit a vrátit. Podezřelého kriminalisté vypátrali a obvinili z loupeže a teď mu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.
1: Krimi historky.

0: příjemný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Už máte veškeré plány na léto hotové, pokud ještě ne a milujete kola, tak my vám jeden tip dáme. Od pramenu Labe se vypravují stovky cyklistů, aby se po vlastní ose dopravili po labské cyklostezce až na pobřeží Severního moře. Jde to. Zkušení cyklisté ale doporučují jet německou část proti proudu řeky kvůli směru větru od moře. My pro vás další tipy, kudy a kam nastoupit na labskou cyklostezku, budeme mít už za pár minut.
1: Počasí.
0: Dneska nevím, pokud máte rádi vedro, tak jděte na kola hned teď po ránu dopoledne, kdy jsou příjemné teploty. 18 stupňů nám hlásí Dubí, 18 stupňů máme také v Roudnici nad Labem. A ta předpověď pro dnešní den je jasná, bude jasno. Ano, bude jasno a převážně jasno, teploty do 32 stupňů Celsia. Krásný den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A šlapeme. Myslím si, že na tento výlet budete potřebovat několika týdenní dovolenou od pramenu Labe až k Severnímu moři. Nejoblíbenější a nejfrekventovanější taková jsou příjezdiska dálkové mezinárodní cyklotrasy číslo 2. Jejíž oficiální název zní Labská. A asi si tipnete podle čeho? Samozřejmě podle Labe. Pojďme se teď projet s Evou Bucharovou.
2: Od pramenů Labe v Krkonoších až po Cuxhaven v Německu má celkovou délku 1300 kilometrů. Její trasa důsledně sleduje tok řeky Labe a je svědkem všech jejich přítoků. Na území Ústeckého kraje vstupuje stezka za Liběchovem a končí až na hranicích s Německem u Hřenska. Prochází přitom destinacemi Dolní Poohří, České Středohoří a České Švýcarsko. Celá česká část labské cyklotrasy měří 370 kilometrů. Ústeckým krajem prochází úsek dlouhý 122 kilometrů přes města Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. V současnosti patří labská cyklotrasa k nejlépe upraveným a vybaveným trasám v Česku. Její povrch je kvalitně zpevněný, většinou asfaltový nebo dlážděný, na mnoha místech vhodný i pro kolečkové brusle. Odpočívadla i možnosti k občerstvení jsou časté a zajímavostí bezpočet. Nejkrásnější úseky jsou v místech, kde řeka Labe vytváří hluboká údolí a kaňony, třeba v oblasti České brány u Těchlovic nebo v Labském kaňonu za Děčínem. Mezi nejzajímavější památky Ústeckého kraje, kolem kterých labská cyklotrasa prochází, patří zámek v Roudnici, hrad Střekov, Masarykova Zdymadla, zámek Velké Březno, zřícenina hradu Vrabinec nebo zámek Děčín. Souběžně s labskou cyklotrasou vedou po obou stranách řeky Labe železniční spoje, které umožňují cyklistům vybrat si vhodné místo pro nástup na jednodenní nebo dvoudenní cyklovýlet.
1: Zní to zajímavě. Co říkáte? Tak jdeme koupit kolo a potkáme se na labské cyklostezce. Příjemné výletování s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
3: Život je šatna v kabaretu,

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Před námi zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou. Ústecký kraj vyhlásí další kolo programu Obchůdek 2021+, čeho se týká, to se od nás dozvíte za pár minut. I nadále krásný den, hezké ráno všem.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců vládní koalice. Ústecký kraj vyhlásí další kolo programu Obchůdek 2021+. Schválili to krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z Hnutí ANO, Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých prodejen v obcích poskytne 3 800 000 korun. Město Bílina začíná prodávat stavební pozemky pro rodinné domy. Základní cena je 2300 korun za metr čtvereční. Jak informovala radnice na svém webu, cesty a inženýrské sítě vybuduje na své náklady. Nabízené pozemky jsou v oblasti za Chlumem směrem na Radovesickou výsypku. Ústecký kraj a starostové měst na Mostecku a Lounsku nesouhlasí s ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu. Vznikla petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Autoři považují zrušení přípravy tratě RS42 za zásadní oslabení rozvojových perspektiv severozápadních Čech. Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodiny nebo přátel. Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Litoměřicku, na vedlejší silnici 2473 u Brozan směrem na Hostěnice spadl na silnici strom a nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem v Revoluční ulici. Je tam silný provoz. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Když říkám kamarádům, že vstávám v půl čtvrté do práce, tak se mi posmívají a já se budu posmívat zítra jim, protože budeme vstávat všichni zítra ve 3 ráno. Hraje naše reprezentace proti Mexiku na mistrovství světa ve fotbale. Přejme si, aby to nebyl jejich poslední zápas na tomto šampionátu. Krásný den, dobré ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, teď už Leona Machálková a Petr Kolář.

0: Pěkný den, 8 minut po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Sever, je středa 24. června. Co přinese dnešní den? V Jirkově v divadle uvidíte unikátní představení. Jmenuje se Málo se známe. Je to autorské divadelní představení, muzikál inspirovaný písněmi Evy Farné, který vznikl přímo pro žáky základní umělecké školy Jirkov a v jejich podání také ožívá na jevišti. Představení přináší příběh ze školního prostředí a otevírá témata blízká dětem i dospívajícím. Vztahy ve třídě, přijetí do kolektivu, šikanu, odvahu být sám sebou i sílu postavit se za druhé. Hraje se dnes a zítra v Jirkovském divadle od 18 hodin. V Litoměřicích v divadelku Minimax dnes studenti pořádají debatu o komunální a hodnotové politice. Pořádá studentská iniciativa Liťák volí. Diskutovat budou zástupci všech 8 kandidujících subjektů na litoměřickou radnici. Akce je určena hlavně studentům a prvovoličům, kteří budou mít možnost klást při debatě otázky. Před prázdninami se určitě hodí každý typ na cestu. V infocentru v Ústí nad Labem se dnes od 17 hodin bude promítat film a čeká vás cestovatelská beseda s Františkem Maškem. Cílovou destinací jsou Lofoty a Nordkap. A na nádvoří zámku v Litvínově si dneska užijete dechovku. Od 16 hodin tady bude hrát dechový orchestr mladých. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, za 6:45 v této písni se zpívá Here Comes the Sun, jakože přichází sluníčko, to sluníčko přichází, více si řekneme právě teď a za chvíli navštívíme Osek v rámci našich příběhů měst a obcí.
1: Počasí.
0: Ale pojďme za sluncem, na telefonu Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je teď ráno?
2: Tak máme opravdu jasnou teploty, aktuálně se nám pohybují nejčastěji od těch 15 do, dejme tomu, 18-19 stupňů Celsia i na horách, tam máme velmi teplo, tam ty teploty jsou téměř totožné v těch nížinách. Jak už jsem říkala, slunečno a vypadá to opravdu, že slunečno bude celý den.
0: Ano, takže jedním slovem předpověď bude vedro?
2: Bude vedro. Ty teploty dnešní maximální budou ještě o 2 stupinky vyšší než včera, což bude v Ústeckém kraji znamenat 29 až 32, na těch nejteplejších místech až 33 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever.

0: za 10 minut 7. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Honzům přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Teď se vydáme do Oseka, které má samozřejmě svou minulost, která nebyla vždy šťastná, ale doufejme, že v Oseku nás čeká už jen skvělá budoucnost. Další příběh města obcí v Ústeckém kraji vám bude vyprávět Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Osek na Teplicku má ve znaku opatskou berlu, dub, dvě skřížená hornická kladívka a hrabišické hrábě. Čtyři symboly, které popisují historii města. V roce 1196 vznikl cisterciácký osecký konvent. Stavba kláštera začala v roce 1206 a už za dva roky byl vysvěcen hlavní oltář chrámu a přilehlý hřbitov. Klášter získal do vlastnictví velké pozemky i celé vesnice. V průběhu několika staletí zažíval lepší i horší časy. Cisterciáci se tam vrátili v roce 1989. Od roku 1995 je klášter národní kulturní památkou. Minulost Oseka poznamenala i těžba uhlí. Na katastrálním území těžily tři šachty. Důl Nelson 3 se zapsal do historie výbuchem uhelného prachu. K němu došlo 3. ledna 1934 ve 4:45 odpoledne. V podzemí tehdy pracovala celá odpolední směna. Výbuch byl slyšitelný v širokém okolí. K otřesům půdy došlo nejen v Oseku, ale i v Duchcově a v Hrlovce. Neštěstí, které si vyžádalo 144 životy, připomíná pomník obětem katastrofy na dole Nelson na kraji města. Každoročně přilákají do města tisíce návštěvníků tradiční osecké slavnosti. Ty letošní se budou konat 22. a 23. srpna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pár ran bičem probudilo po ránu každého. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever ve zprávách. Celou vás pozveme na nově vznikající naučnou stezku v okolí Kovářské. Podrobnosti už za chvíli. I nadále krásnou středu.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. V okolí Kovářské na Chomutovsku vzniká nová naučná stezka, hotová by měla být na začátku prázdnin. Premiéři Visegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů. Bude většinou jasno, odpoledne až polojasno. Teploty 29 až 32 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosické pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
4: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií, celkové náklady jsou asi 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
2: Nová vlčí naučná stezka vzniká v Kovářské na Chomutovsku. 4-kilometrová trasa má 12 zastavení a jejím hlavním tématem jsou vlci. Začíná u nádraží, vede dál lesem podél potoka a zhruba v polovině cesty pod vrchem Milířem je také nový přístřešek. Spolek pro Kovářskou tam plánuje postavit herní prvky pro děti. Poslední informační tabule je u tamní vlakové zastávky. Země Visegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině. Letní shakespearovské slavnosti dnes večer zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. O šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
5: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postoupili ze skupiny, což je náš cíl.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Trmicích u Ústí nad Labem v Tyršově ulici srazilo osobní auto cyklistu, nehoda je se zraněním, jsou tam záchranáři. Na Chomutovsku na silnici 27 u Hrušovan překáží nehoda dvou osobních aut a je tam silný provoz. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 7. Posloucháte Český rozhlas Sever. Na silnicích nás trápí uzavírky, opravy, kolony, nedá se nic dělat, musí se to opravit. Asi to nejdelší čekání teď prožíváme v Bílině, ještě několik týdnů to potrvá, denně tady projede tisíce řidičů. Jelikož tam jezdím taky denně, tak jsem hledal, jestli někde nenajdu, jaká je v Bílině aktuální situace. Našel jsem super web, tam najdete opravdu aktuální zdržení v minutách, webové kamery, pohled na silnice, prostě všechno, co potřebujete vědět, sice to nezrychlí tu opravu, ale aspoň víte kudy kam. Ten web je doprava.bylina.cz. Aktuálně je tam zdržení 7 minut v obou směrech. Tak šťastnou cestu a teď již další písničky, které nestárnou, budou tu Naďa Urbánková s Karlem Černokem a teď Lucka Vondráčková s Pepou Wagnerem.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Slunce nám vychází 11 minut po 7 hodině, teda to už dávno vyšlo, to slunce. Máme jedny z nejdelších dní v roce, tak si je užívejme a Honzové, užívejte si svůj svátek. Co dneska dál slavíme, co si připomínáme 24. června, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rádiu, 2 minuty po 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever. My samozřejmě sledujeme mistrovství světa ve fotbale, ale sledujeme i co je nového v mužstvech u nás na severu Čech, jaké má posily prvoligový fotbalový klub z Teplic, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku už naplno svítí sluníčko, aktuálně ty teploty jsou kolem 20 stupňů v Chomutově a 20 stupňů máme také v Litoměřicích. Maxima dnešní budou až o 33 stupňů, bude většinou jasno. Hezký den.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever za 8 minut, půl osmá, Slavie a Liberec nebo Zlín. Tyto kluby už před novou sezonou přivedly do svých prvoligových týmů minimálně jednoho afrického fotbalistu. Proti proudu jdou v Teplicích. Ty totiž angažovali už 3 hráče z východu. Na sever Čech zamířili 2 Ukrajinci a 1 Lotyš.
1: Nováčky v teplickém mužstvu jsou Lotyš Oskar Svintýs a Ukrajinci Denis Taraduda a Artem Harža. V týmu je pouze jeden Afričan, Nigeriec John Auta, obě v minulé sezóny.
2: Já v tom nevidím problém, já si myslím, že Afriku tady máme v Johníkovi a myslím si, že ještě dotáhneme jednoho hráče. Ten stejný styl, jaký jsme to dělali i u Johna, že ten hráč začne prostě v Bčku a bude jenom na něm, jak to tady rozvine, rozjede. A já si myslím, že tyhle ty kluci tady z těch zemí jsou rychlejší aklimatizovaný v té české lize a v tom českém mužstvu a vidíme v tom výhodu.
1: Vysvětlil teplické přestupové tahy sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Severočeský klub k výraznějšímu přílivu Afričanů zatím nepřesvědčili ani obchody Liberce nebo Karviné, které díky transferům vydělali desítky milionů korun.
2: Každý ten klub má nějakou filozofii, každý ten klub se nějak jako nějakým způsobem učí, každý ten klub se nějakým způsobem se snaží zdokonalovat a já neříkám, že nikdy tady nepůjdeme africkou cestou, to v žádném případě. Já si myslím, že když se nám naskytne dobrý hráč, tak se ho budeme snažit sem přivést.
1: Zatím se ale Teplice dívají směrem na východ. Všechny 3 letní posily jsou ve shodě s analyticko-skautským oddělením, které v klubu funguje teprve od zimy.
2: My jsme s klukama na denní bázi, jakoby minimálně telefonický, jinak máme jednou za týden nějaký porady a myslím si, že kluci makají, snaží se a chrlej spoustu jmén a samozřejmě pak je o tom, jestli ty hráči jsou schopní sem přijít nebo nejsou.
1: Zajímavým transferem je příchod teprve 19-letého špílmachra Artema Harži. Ten nastřílel 5 gólů v nejvyšší soutěži v Lotyšsku.
3: Je to desítka, je to mladý kluk, který má hodně kreativních schopností a vlastností, takže všichni víme, že ta naše kreativita byla rozebíraná ze všech stran, tak budeme věřit, že nejenom on, ale samozřejmě i další naši ofenzivní záložníci budou víc odvážnější, víc kvalitnější, protože na tom budeme muset určitě hodně zapracovat.
1: Řekl Zdenko Frťala, trenér teplických prvoligových fotbalistů. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. V Novém Boru bude nová výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Zuzany Zejdové. Krásný den vám všem. Dobré ráno, severní Čechy.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Angaře. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a teplému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku také pravidelně hlídkují drony. A podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. V Teplicích začala oprava Trnovanské ulice v sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené na tři etapy a potrvají do konce října, oznámilo to město na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními ulicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka. Zdravotnická záchranná služba bude mít novou výjezdovou stanici v Novém Boru. Po České Lípě a Doxech bude v regionu třetí. Vedení města chce 10milionovou investici zařadit do rozpočtu na příští rok. Z Děčínské ulice v České Lípě je znovu možné odbočit na sídliště Slovanka. Silničáři dokončili další etapu rekonstrukce a opět propojili ulice Děčínská a Antonína Sovy. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, na původní místo se vrací i stejnojmenná autobusová zastávka. Na severu bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou, máme tam hlášenou nehodu nákladního a osobního auta, probíhá vyšetřování nehody, je tam kivadlový provoz jedním pruhem a jsou tam záchranáři. Nehoda dvou osobních aut překáží také v ulici Československé armády v Mostě, s opatrností ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak meteorologové to asi myslí vážně, že o víkendu bude až skoro 40 stupňů Celsia, tak jsem přemýšlel, jak vás ochladit. Mám to. Přesně za půl roku budeme dělat bramborový salát, přesně za půl roku tady bude Štědrý den, tak se těšte. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová, teď Karel Gott.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech vám všem. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme se zasnili a představili se si, co bychom asi udělali, kdybychom vyhráli 3 miliardy. Pár nápadů měl i Honza z Velvar.
1: Uvažuju rozumně, nikomu nic neříkat v klidu, rozmyslet si to, nechat to chvilku ležet a samozřejmě něco si z toho teda, já nevím, nakoupit. Jo, že by mě třeba jako hned první den přestali zajímat akční ceny, jo, třeba letáky už bych nečet. Ale myslím, že bych investoval. No, třeba vemte si státní dluhopisy. Kdyby člověk koupil za 3 miliardy státní dluhopisy, no to máte ročně 500 milionů zisk. No. Takže vlastně to tam můžete nechat válet někde na účtech a jenom z těch výnosů. A nebo nevím, možná bych si udělal, já nevím, kapitánský zkoušky na jachtu, zaplatil bych si kurz jízdy v nějakých drahých autech. Jo, možná bych si udělal kurz jízdy na nějakým drahým koni. Možná bych se podíval i do všech míst světa časem postupně a tak dále. No, jako, ta první reakce by byla, že by mě přestali zajímat jako akční ceny na regálech a letáky, už bych nečetl.
0: A komu byste to řekl, že jste vyhrál tolik peněz?
1: Ale ono, člověk samozřejmě, ať se snaží sebe víc, tak to chování se asi určitě změní, nebo změní se to, že začne chodit třeba jinak oblíkanej, začne chodit postupně se nějak je zajištěný. Asi bych do té práce nějaký chodil, si už bych vynechal nějaký velký výkonnosti, ale někam bych asi coural, no tak nenudil bych se, no určitě bych neležel a ne, jenom bych, že bych si zaplatil někde nějaký ostrůvek v Tichomoří a ležel bych pod palmou a jenom bych tam pil to kokosové mlíko, to asi ne.
0: No a tak dneska jako to kokosové mlíko si můžete nechat dovést kurýrem, protože dnešní téma objednávání jídla. Objednáváte si jídlo třeba do práce nebo domů, vozí vám ho kurýr, máte s tím nějaké problémy nebo měli jste s tím nějaký problém, už jste to museli třeba reklamovat, jaké s tím máte zkušenosti i s objednáváním potravin přes internet, volíte po 9. hodině už teď, napište mail na dame@rozhlas.cz. Hezké ráno.

0: Dobrý den, celý den ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Součástí týmu odborníků jsou nejen sociální pracovnice a psychoterapeutka, ale i právník. My jsme tuto poradnu navštívili a podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí právě teď aktuální je teploty už přes 20 stupňů v Jirkově, 22 stupňů máme ve Vernořicích. Dnešní maxima budou 32 stupňů Celsia, bude většinou jasno. Hezký den.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Za 10.08 vy jste s českým rozhlasem Sever, pokud už pracujete, tak ať vám to jde od ruky. V Litoměřicích letos v lednu začala fungovat nová poradna, zaměřuje se na oběti a osoby ohrožené domácím násilím. Jde zejména na rodiny s dětmi a podle posledních dat jde o novou službu litoměřické pobočky organizace Naděje velký zájem.
1: Osobou páchající to násilí byl otec. Jednak celou tu rodinu, včetně dětí, psychicky týral. Třeba dělal i věci typu, že zakazoval dceři po určité hodině si rozsvítit, aby se učila do školy, protože to měla udělat hned, jak přišla ze školy. Zamykal ledničku, vyhrožoval, že ublíží domácím zvířatům.
2: Přibližuje jeden z posledních případů krizová interventka litoměřické Naděje Lucie Putnová s tím, že domácí násilí nemusí mít vždy podobu modřin na těle. Přesto může být psychické násilí stejně devastující.
1: My jsme jí pomohli s kaucí na následné bydlení. Spolupracovali jsme tam i hodně se školou, kde školní psycholožka, sociální pracovnice se do toho řešení té situace zapojili, protože se to nezbytně propisovalo v tom jejím životě ve škole.
2: Už teď je o novou službu na Litoměřicku velký zájem. Jen od ledna tým odborníkům pomohl 60 lidem, kteří se potýkají s domácím násilím v rodinách.
3: Nejčastěji se na nás obracejí ženy, ale je to i trošku tím, že je to pořád to tabu pro ty muže říct si o pomoc, vůbec si přiznat, že se něco takového děje. V současné době je těch mužů opravdu méně než žen, řekla bych čtvrtina mužů, zbytek žen.
2: Pomoc obětem je bezplatná a zájemci se mohou na poradnu obrátit buď telefonicky nebo e-mailem. Kromě terénní podpory tým zajišťuje rodinám i právní pomoc, vysvětluje vedoucí litoměřické a lovosické pobočky Naděje Veronika Libišová.
4: Ten tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, paní Putnové, psychologa, a pak k sobě externí máme ještě vlastně podporu právnickou, a pak tam máme teda právě Spirálu jako vlastně garanta kvality té služby.
2: A to, že je služba skutečně potřebná, potvrzuje podle statistik i vedoucí městského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.
5: Domácí násilí se prokázalo ve 22 rodinách, 7 dětí týraných, 2026 zatím průběžná statistika domácí násilí zatím pracuje s 18 rodinami, podnět na týrání podán u 3 dětí.
2: Cílem poradny je do konce června roku 2028 pomoci stovce obětí domácího násilí. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

Za 5:08 byste s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno. Drony snímkovaly ústecký šikmý kostel. Proč to se dozvíte už za okamžik ve zprávách v celou i nadále příjemné vstávání.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Provozovatelé malých venkovských obchodů v Ústeckém kraji budou moct znovu žádat o podporu. Drony snímkovaly ústecký šikmý kostel, trojrozměrný model je na webu města. Šéf Evropské vysílací unie bude jednat s prezidentem Pavlem o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Bude většinou jasno, odpoledne místy až polojasno a teploty 29 až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký kraj vyhlásí další kolo programu Obchůdek 2021+. Schválili to krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z hnutí ANO Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých prodejen v obcích poskytne 3 800 000 korun. O peníze budou moct žádat provozovatelé obchodů v obcích do 1 000 obyvatel.
3: Dotace může pokrýt například mzdy zaměstnanců, nájem, energie nebo náklady spojené s bezhotovostními platbami. Jeden obchod může získat od 20 do 100 tisíc korun. Žádosti bude kraj přijímat od 27. července do 9. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Nový 3D model šikmého kostela v Ústí nad Labem už bude bez lešení. Poslouží k tomu data z úterního snímkování pomocí dronů. Současný virtuální model je z doby, kdy se kostel opravoval. Pokračuje Markéta Bláhová z oddělení geoinformačního systému ústeckého magistrátu.
4: Protože by byla škoda ten kostel mít podlešení právě v tom 3D modelu. Je to dostupné z oficiálních stránek města, kde se dostanete na záložku mapový portál a tam vlastně je hned jako první odkaz na 3D model města.
1: Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s představiteli veřejnoprávních médií o jejich budoucnosti. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Karn. Ten už dříve jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Karn upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii vadí taky chybějící záruky nezávislosti. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
2: Počasí.
1: Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno. Teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Od rána se na severu Čech dost bouralo, v Děčíně v Rýgrově ulici překáží nehoda dvou osobních aut, v České Lípě v ulici u Ploučnice je nehoda dvou osobních aut, tam je to se zraněním a na silnici 14 u Lučan nad Nisou máme hlášenou srážku osobního auta a motorky, jsou tam záchranáři. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Jednou jsem omylem zabloudil do malé vesničky Levín a byl jsem unešen. Tam je krásně, přímo pohádkově. A je tam jedna stará hrnčírna s velkou tradicí. A tak si rád dneska po 11. dopolední poslechnu hosta, který k nám přijde do studia. Bude u nás Magdalena Brožová z hrnčírny, která dělá levínskou keramiku. Dozvíme se něco o historii a současnosti levínské keramiky, jak se malé obci stalo, že je keramickým rájem a jak vidí svou budoucnost. Možná, že si právě vychutnáváte ranní kávu, zrnečku z Levína, tak ať vám chutná, hezké ráno. A teď jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Suzy Quatro a Jarek Nohavica.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

berku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever.

0: 10 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. V minulých dnech nás překvapily mnohdy silné bouřky. A tak dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou blesky. Více nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimi. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Podrobnosti o počasí právě teď. Svítí sluníčko, teploty lezou nahoru, aktuálně 20 stupňů v Rumburku, 21 stupňů v Žatci, dnešní maxima 32 stupňů, bude jasno po celý dnešní den.
0: Český rozhlas Sever,

0: 11 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli jste šli včera centrem Ústí nad Labem, tak jste si všimli, že kolem šikmého kostela létaly drony. Ty pořizovaly jeho podrobné snímky. Jsou potřeba pro trojrozměrný virtuální model kostela na nebezetí Panny Marie. Předchozí snímkování totiž historickou stavbu zachytilo pod lešením.
1: Tak jdeme nahoru.
2: Můžete mít oba ty drony najednou, nebo se budete střídat?
3: Budeme se střídat.
2: Střídat.
3: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
2: Vysvětluje Vojtěch Bok z dronového centra Metropolnet.
3: Ty snímky ze zhora jedním dronem, přistane a pak se začne druhým dronem. Následně se bude vlastně snímkovat kostel ze strany.
2: Jak dlouho potrvá to snímkování?
4: Počítáme, že během dopoledne by mělo být hotovo.
2: Takže několik hodin?
4: Ano.
2: Vedoucí dronového centra Jan Čermák chválí počasí.
4: Dneska je velice vhodné počasí, je to kvůli tomu, že není úplně jasno pod mrakem, tím pádem ty snímky nebudou zas tak zkreslené a budou mít, řekněme, dostatečnou kvalitu z obou stran.
2: A dá se říct těch snímků, kolik jich tak je?
4: Tisíce.
2: A do jaké výšky můžete létat?
4: Máme zařízeno povolení do výšky kostela a trošku samozřejmě.

0: protože musíme zabrat i z vrchu, včetně věže.
1: To je kolik metrů?
0: Odhadem asi 60 metrů.
2: Partnerem projektu je Ústecká univerzita, konkrétně Fakulta životního prostředí pod vedením Jana Paciny z geoinformatiky a jeho týmu.
3: My se modelování dat z dronu věnujeme už 13 let, ty snímky budou mít vysoké rozlišení, velký detail, tak ten model bude velmi podrobný a následně by se měl vytvořit i fyzický 3D model vytištěný na 3D tiskárně, který bude spolu s dalšími dominantami Ústí nad Labem potom umístěn v infocentru.
2: 3D model šikmého kostela je přístupný z mapového portálu města kliknutím na odkaz. Model pod lešením vystřídá ten z dnešního snímkování. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 5 minut před 8:30. Samozřejmě před námi zprávy v 8:30 se Zuzanou Zejdovou. V Bíleně začnou prodávat stavební pozemky pro rodinné domy. I tohle se od nás dozvíte. Příjemné vstávání vám všem.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Ústecký kraj vyhlásí další kolo programu Obchůdek 2021+. Schválili to krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z hnutí ANO Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých prodejen v obcích poskytne 3 miliony 800 tisíc korun. Město Bílina začíná prodávat stavební pozemky pro rodinné domy. Základní cena je 2300 korun za metr čtvereční. Jak informovala radnice na svém webu, cesty a inženýrské sítě vybuduje na své náklady. Nabízené pozemky jsou v oblasti za Chlumem směrem na Radovisickou výsypku. Ústecký kraj a starostové měst na Mostecku a Lounsku nesouhlasí s ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu. Vznikla petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Autoři petice považují zrušení přípravy tratě RS42 za zásadní oslabení rozvojových perspektiv severozápadních Čech. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy. Na severu Čech bude většinou jasno odpoledne, hlavně v okolí hor až polojasno a teploty přes den vystoupí na 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Kadani před železničním přejezdem komplikuje průjezd nehoda osobního auta. Řidič vrazil do dopravního značení, z auta vytekl olej, už by tam měli být hasiči. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever, tak včera jsme se dozvěděli, že do Varu na filmový festival míří opravdová megastar Dustin Hoffman. Bary začínají někdy příští týden, samozřejmě do Varu to máme kousíček, tak tam můžete zajet jen tak na otočku. Třeba budete stát ve frontě na teplou lázeňskou platku právě s Dustinem Hoffmanem. Hezký den, hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Marika Gombitová, teď už Olympik.

0: 10 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, podíváme se teď na důležité silnice v našem kraji, jak se jezdí, co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Bílině začala oprava silnice 1/13. Rekonstrukce úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Alberta vyjde na 10 milionů korun a potrvá necelý měsíc. Doprava je vedena kyvadlově, v dopravní špičce ji řídí proškolení pracovníci stavby a mimo tuto dobu semafory. Řidiči se musí připravit i na uzavírky vedlejších komunikací. Transitní doprava je po celou dobu oprav odkloněna mimo Bílinu po trasách 1/27, 1/13 a 1/8. Dokončení je plánováno v první polovině července.
0: A když se dívám na web doprava.bilina.cz, tak aktuálně je tam zdržení v obou směrech kolem 10 minut. Klidnou cestu.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: minutu před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Příběhy dětí z dětského domova vypráví nová audiohoupačka, kterou najdete v krásné Lípě. Jak vypadá, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A jak bude vypadat dnešní počasí? Bude slunečno, už teď nám teploty lezou přes 20 stupňů, Most hlásí 24 stupňů, 22 stupňů Celsia máme v krásné Lípě. Maxima dnešní 32 stupňů, bude většinou jasno. Pěkný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 12 minut před 9. Jedna z těch letních věcí, kterou vám během léta budeme hrát, Ilona Čáková. Hezké léto vám všem s Českým rozhlasem Sever. Na náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku přibyla houpačka. Kdo ji vyzkouší, pozná, že není úplně obyčejná. Vydává totiž i zvuk. Audio houpačka je součástí roční kampaně zaměřené na život dětí v náhradní péči. Vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova.
1: Domov pro ně znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i tety, které tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na ten houpák a párkrát se... V momentě, když si člověk sedne na ten houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Pěkný den za 7 minut 9, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno, teď už dopoledne, tak další komplikace. Průjezd Trnovanskou ulicí v Teplicích komplikuje její oprava. Podrobnosti ve zprávách celou po 9. už dáme řeč dnešním téma. Objednávky jídel a potravin přes internet, jaké s tím máte zkušenosti. I nadále krásnou středu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Průjezd Trnovanskou ulicí v sídlišti Šanov 2 v Teplicích komplikuje její oprava. V parku České Švýcarsko platí kvůli nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Bude většinou jasno a teploty 29 až 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. V Teplicích začala oprava Trnovanské ulice v sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené na 3 etapy a potrvají do konce října. Oznámilo to město na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními ulicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
2: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou, informoval o tom mluvčí parku Tomáš Salov. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Při nejvyšším stupni mají návštěvníci povinnost pohybovat se pouze po značených turistických trasách. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 36 korun a 36 haléřů. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 40 korun a 55 haléřů na litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Ministerstvo bude maximální ceny na každý den zveřejňovat zatím do konce měsíce. Ředitelem nově vzniklé ČEZ Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
3: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, zejména v Polabí a po Ohří ojediněle až 33. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 128 cm, průtok 81 metr krychlový za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Čerstvou nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na Liberecku u Dolní Řasnice, je to se zraněním, už by tam měli být záchranáři a s uzavřeným levým pruhem počítejte na dálnici D8 mezi kilometrem 80 a 76 ve směru na Ústí nad Labem. Je to kvůli opravám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, objednáváte si jídlo nebo potraviny přes internet. Jaké s tím máte zkušenosti? Už se vám stalo někdy něco, že jste museli reklamovat? Zuzko, ty objednáváš jídlo přes...
0: Výjimečně. Tak, tak jako nostalgicky pizzu do krabice.
4: Pizzu a vždycky přišla v pohodě.
0: Vždycky přišla v pohodě, u nás to funguje.
4: A potraviny?
0: Jo, to dělám. Třeba ano. Když jsem nemocná, tak objednávám nákup. No, objednávám jo. Nákup. Popravdě, kdybych mohla, tak bych, no já vlastně můžu, ale no, nakupovala bych možná přes internet častěji, ano. Protože člověk nenakupuje hlouposti.
4: No, je to tak, přesně, objednáš, co potřebuješ. Jak je to u vás? Objednáváte jídlo přes internet, volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Za chvíli Vaby Daněk, teď už Argema.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Jídlo nebo potraviny nakupované přes internet? Objednáváte? Jaké s tím máte zkušenosti? Museli jste někdy něco reklamovat? My hotové jídlo téměř neobjednáváme. Ani potom snad netoužím. Ono, než vám to přivezou, oni to tak zaklepají v tom autě, vyklepe se to různě, tak to nevypadá moc vábně. Potom hotovku jsem si domů objednal snad jen dvakrát. Mám aplikaci v mobilu, ale více jak 2 roky už jsem ji asi nepoužil. Na co si dáváte pozor, pokud si objednáváte tu kurýrní službu, kdy vám kurýři na kole nebo v autě doslova kdykoliv dovezou jídlo až domů? Dopravit objednávku včas a v perfektním stavu však není vždycky jednoduché. Na co si zákazníci donáškových služeb stěžují nejčastěji? Jak takové problémy řešit? Právničky spotřebitelské organizace DTS Lucie Kejharové se zeptala kolegyně Barbora Kvapilová.
1: Objednali jsme si pizzu, ale nejsme spokojeni s její kvalitou. Můžeme takové jídlo reklamovat?
2: Ano, i v případě donáškových služeb je možné to zboží reklamovat. Ideální je v tomto případě to reklamovat co nejdříve od té doby, co vlastně to jídlo dorazilo. Hned potom, co otevřeme ten box a zjistíme, že to jídlo není v pořádku, tak kontaktovat tu donáškovou službu anebo v průběhu konzumace. Ale vždycky je nejlepší co nejdříve.
1: Říká právnička spotřebitelské organizace DTS Lucie Kejharová. Co vlastně můžeme reklamovat, pokud jde o to jídlo, které si objednáme třeba přes internet?
2: A můžeme určitě reklamovat kvalitu toho jídla, to znamená, že pokud tam je nedostatečně propečené maso nebo i to jídlo během toho převozu bylo nějak poškozené těmi otřesy, tak to můžeme také reklamovat. A v případě toho, že jsme si třeba připlatili i nějaké expresní dodání, tak můžeme reklamovat i to, že to jídlo třeba nedorazilo včas.
1: Tady už se dostáváme právě k tomu času doručení. Někdy se může stát, že kurýr se zasekne v dopravě nebo má problémy, rozbilo se mu auto. Na co my máme nárok jako zákazníci?
2: Při té době vlastně toho doručení musíme počítat s tím, že je tam nějaká doba, kterou musíme zkrátka tolerovat i vzhledem k dopravě a podobným situacím. Takže pokud se nám na té aplikaci objevují nějaký čas doručení, je to přibližný čas, nemůžeme to jídlo reklamovat, pokud nám dorazí třeba o pár minut později. Problematické je to v tom případě, pokud si zaplatíme za to expresní doručení a potom by došlo k nějakému velkému prodlení třeba v rámci už

0: bavili. Takže důležité je opravdu zkontrolovat tu finální částku a aby jsme věděli, kolik ta donáška bude celkově stát.
1: Objevují se také stížnosti na chování těch kurýrů. Můžeme s tím my něco dělat?
0: Ano, i v případě vlastně toho, že nejsme spokojeni s chováním toho kurýra, tak můžeme kontaktovat tu donáškovou službu, to znamená jeho zaměstnavatele, a tomu sdělit, že jsme nebyli spokojeni s tím, jak se ten kurýr choval. Zároveň pokud třeba vidíme, že se dopouští nějakých dopravních přestupků, tak to samozřejmě můžeme klasicky hlásit třeba na policii.
1: Říká právnička spotřebitelské organizace D-Test Lucie Kejharová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Tak to mě zaujalo, i dopravní přestupky se můžou reklamovat, protože někteří kurýři jezdí v těch autech, jako kdyby seděli za kokpitem Formule 1. Zavolejte 475 212 212, objednáváte jídlo nebo potraviny přes internet. Jaké s tím máte zkušenosti? Už jste museli někdy něco reklamovat? Volejte 475 212 212 nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukesem.

Český rozhlas Sever s vámi, jídlo a potraviny přes internet objednáváte. Jako první se asi začala u nás rozvážet pizza, to frčelo. Pak začaly hotovky nabízet restaurace, myslím v době covidu a jelo to. Dneska sedíte v restauraci a vidíte, jak přicházejí kurýři s takovými taškami a skládají do nich jídlo. Pojďme na váš první telefon.

0: telefonát. Láďa od Mělníka je na telefonu. Hezký den, Láďo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak co vy, objednáváte jídlo nebo...
1: No takhle, já vám chci říct. Je mi 65 let, aby jsme na vesnici, jo?
0: Ano, ano.
1: A po covidu vlastně, máme moc šikovný hospodský, a po covidu lidi přestali chodit do hospod, jo, teďko vlastně. Vůbec teda návštěvnost není tak, můžu asi 5 let vaří, jo?
0: Ano.
1: A já jsem zůstal sám, a nejsem znám si vesnice. A on prostě vaří a chodíme si k němu pro oběd, jo. 115 Kč za oběd, jo, za porci, což je
0: to
1: výborný,
0: je, to
1: jo.
0: To je dobrý, to je hezký, ano.
1: Ano, můžu si vybrat do chvíli, jo. Vždycky v pondělí mi dá jídelníček, já mu tomu tady zaplatil, co je. To je na Baxa jmenom chodit. Velice spokojený s tím člověkem. A ono, jsem sám a vaří si sám pro sebe, tak si do těch tady ani nevědete, jo.
0: Mm.
1: A co dneska je? Co dneska je 115 Kč za jídlo,
0: no.
1: Televizi vidíte, jaký obrovský finance se dávají ve městech za jídlo, no to je hrozný, jo.
0: No tam je to mnohem dražší. No a to jídlo, tam se chodíte jako přímo do restaurace, nebo vám ho dováží?
1: Ano, mám své kastrůlky, jdu si
0: s kastrůlkem.
1: Ano, do restaurace mi to nandá, jo, popřejmě si jdu domů, doma se najím,
0: pídu. Jo, jo, takže vy máte vlastně takový jídlo s dovozem, ale že si to dovezete sám.
1: Ne. No já to mám tak 200 metrů od baráku.
0: Jo, takhle, no tak to jo.
1: Ale jako oni vyvažujou, mají autor, jo, manželka autor zváží.
0: Jo, autem taky zváží.
1: Ještě asi vesnice okolo, jo. Protože ono se to tady zapomněl nic, kdo se ujmul. Ono ty vesnici, je to si jako vdov a vdov tu starých lidí a to jim si nevyplatí sám pro sebe si vaří, jo.
0: Tak,
1: tak si radši objednáš ty hospodě. Oni jim to dovezou, jsou moc výkonný, jo.
0: Jasně.
1: Dovezou až domů, že akorát přihodí kastrůlky a
0: druhým
1: se jsou čistý vodní, jo.
0: A Láďo, ještě...
1: Já moc spokojenej.
0: A Láďo, řekněte mi, co dneska budete mít k obědu?
1: Dneska bych měl mít zapékaný těstoviny.
0: Výborná věc.
1: A já mám těstoviny rád. Víte to? Já jsem... Bejvalý je seďák, jo. U nás se těch jedlo, že to bylo hrozný, jo. Tak už taky člověk. Opravdu.
0: Dobře.
1: Tak dneska už je mi 65, tak už to tolika nesním, jo, a dříve, pane Ježí.
0: Jo, jo,
1: to víte,
0: dobrý.
1: To na vesní, ty, že jo, točím si ho k oběru a ano. Tak vám dala matka málo kerlíku a stejně by nadal, že
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Musel utíkat hrnci znovu.
0: Dobrá.
1: Ale ne, ale říkám, jako je to výborné, ty vesnici, člověk vidí, tak
0: super nechce. Služba, ano.
1: Ano, ale můj podnikat, já se chodil ještě. Když jsem byl teď kusem důchodu, ale chodil jsem na brigádu do Štětí, jo, dělat vrátky, jo. A když člověk viděl za ty obědy, co už tam pak nějaký bolcičky, jo,
0: je, tak
1: to bych je vyhnal.
0: Hlavně, že jste spokojený, pozdravujte hospodskýho a díky za telefonát.
1: Ano, vidí,
0: mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naschledanou. Naschle. Tak píše i Mirka, nejsem pro objednávání jídel přes internet, protože mi připadá, že jako když ta auta převáží ty krabičky, že to akorát dělá zácpy ve městech. No, další z vašich názorů, volejte 475 212 212, dáme řeč, objednáváte si někdy jídlo či potraviny přes internet a jaké s tím máte zkušenosti?
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: oči.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
2: Ano, dneska probíráme objednávky jídla přes internet. Objednáváte hotovky nebo potraviny přes internet, tak jestli máte zkušenosti. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete třeba hned teď zavolat na 475 212 212, abychom spolu pokecali vysílání, co si rádi objednáváte, co už byste nikdy přes internet neobjednali a rozváží i k vám třeba do vaší vesnice. Někdo jídlo či potraviny přes internet, tak volejte, jsem zvědavý na vaše zkušenosti. Já jsem přemýšlel, kolik si takový kurýr dokáže vydělat. Prý docela hodně, ale musí jezdit jako blázen a v tom je ten háček. Kurýři jezdí docela někdy nebezpečně. Takže hotovky na jídlo, když já mám chuť, tak jdu do restaurace, ale vlastně před barákem teď máme takovou novinku, mám tam jídelnu v Mostě známou a nainstalovali tam takovou velkou lednici a v ní jsou hotovky non-stop. Takže když přijdu třeba o půlnoci domů, tak si tu hotovku můžu vzít z té lednice a doma si ji ohřát. Jaké vy máte zkušenosti s rozvážkou jídel? Píše Jitka, tak já si objednávám maximálně tak pizzu anebo čínu. Ano, píše Miloš, píše, já si neobjednávám hotové jídlo, objednáváme pouze potraviny přes internet a dá se říct, že všechny velké nákupy, které měsíčně děláme, tak děláme jenom díky online objednávkám. A mám tady ještě příspěvek od Petra, dvakrát, třikrát měsíční větší nákup okolo 1500, do obchodu zavítáme výjimečně tak jednou za měsíc. Jak je to u vás? Volejte 475 212 212, známe řeč, jaké máte zkušenosti s nákup jídla přes internet, jestli třeba na dnešek už máte objednáno jídlo přes internet, nějakou tu dobrou hotovku, nebo jestli objednáváte potraviny přes internet. Volejte, každá vaše zkušenost je k nezaplacení. Možná přijdeme i na to, že jste něco reklamovali a jaké s tím máte zkušenosti. Tak dáme řeč, hezký den vám všem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, objednávky jídla přes internet, hotovky nebo potraviny, máte s tím zkušenosti, děláte tak, ušetříte čím čas nebo peníze, jak jíte v práci, vozí vám to jídlo, tak tohle všechno probíráme dneska v pořadu Dáme řeč. Na telefonu je Alena Telgová, ředitelka sociálních služeb Chomutov, hezký den, já tě zdravím.
1: Já tebe taky, do ústí i posluchače.
0: Tak, jak obědváš?
1: Hele, já jsem takovej šílený obědátor, já si vždycky něco koupím, anebo máme stravovací provozy u nás v organizaci, takže můžu chodit na obědy i u nás, jo, jako takový. No a o víkendech buď to něco uvařím, anebo někam zajdeme, takže to taky jako nic moc. Já asi nejsem úplně ten pravý člověk na nákup potravin z nějakých externích dodavatelů, jo.
0: Ne?
1: Moje kamarádky nakupujou, jsou strašně s tím spokojený, košík a rohlík a volt a takovýhle věci. Ale já jsem spíš asi ta starší nebo ta druhá generace, která zase tak moc nakupuje. Ale kdyby potraviny byly ve formě šatiček, botiček a takhle, tak to jsem velikánský fanda nakupování přes internet.
0: Jo. No a takže to znamená ani třeba hotovky, že ti přiveze kurýr pizzu nebo Čínu?
1: No tak to jo, tak to jo. Jo, tak to jo. Pizzu jo, pizzu mám ráda, takže to si nechávám občas poslat. To, ano, v každém případě. Ale takový ten standardní běžný nákupy to ne.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Je nějaká nutnost a rychlovka, tak to je pravda, tak to si nechávám občas jako přivez, a protože jsem rozmazlená a líná a nerada vařím, tak si to nechávám vozit. Ale mám třeba i šikovný kamarádky, který mi něco občas uvaří a přivezou, jo, jako pozor.
0: No tak ty máš takhle soukromou dovážkovou službu.
1: Ano, soukromou dodávací službu, ano.
0: To je, a máš sami dobrý zkušenosti s rozvozem jídla?
1: Hele, já si jsem používala, byť jenom krátkodobě v náraze, tak vždycky jako dobrý.
0: Jo?
1: Vždycky přijeli, byli slušní, usmělový, pohodový, opravdu, bez sebe, a nemusela jsem ani nic reklamovat a tak, jako za mě fakt teda dobrý, já mám jenom dobré zkušenosti.
0: No tak
1: takže
0: dobrý.
1: Já si myslím, že to spousta lidí urychlí čas, jo, hlavně když tam jsou nějaké rodiny, nebo když je nějaká naléhavá záležitost, jo, tak to je to obrovsky výhodná záležitost a vůbec bych se tomu nebránila ani výhledově. Třeba, až budu úplně stará a nebudu moc ani si umíchat vajíčka, tak si budu nechávat dodávat jídlo a potraviny ve velkým.
0: Jo, Kurce. I vajíčka míchaný. Dobře, tak jo. Ano. Tak já ti popřeju dobrou chuť dnešnímu obědu.
1: Já taky, no děkuju za dobrou chuť, dneska jdu na oběd s přáteli, takže to bude krásný,
0: no, tak
1: děkuju.
0: To bude nádhera,
1: měj
0: se hezky, ahoj. Tolik Alena Telgová na Českém rozhlasu Sever. I vy přispějte trochu do mlýna, objednáváte jídlo přes internet, jaké s tím máte zkušenosti, jo, vozí vám to včas, v pořádku, v dobré kvalitě, co potraviny přes internet, volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Pěkný den, Český rozhlas Sever s vámi. Jak už jsem říkal, jídlo neobjednáváme, nakupujeme potraviny online minimálně jednou, dvakrát týdně. Vychytám vždycky nějakou tu akci, kde je to levnější. Musím pochválit, zatím teda jsme neměli žádný problém, kurýr s jídlem přijel včas a byl příjemný. Pojďme na další telefonát. Vašek z Postoloprty na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Objednáváte si hotovky, jídlo přes internet?
1: Jídlo jsem tam, ano, přes různý ty
0: aplikace.
1: Firmy, který, ano. Prostě, aplikace, no většinou přes aplikaci.
0: Ano.
1: No. Ale spokojenost, jak kdy?
0: Jo?
1: Stalo se mi, že mi třeba v Liberci přivezli pizzu v obráceně, že?
0: Jak v obráceně?
1: No normálně, jako by tou náplní dolů,
0: všechno tam náplní
1: No. Když jsem volal do pizzerie, tam mi řekli, že musím na tu přepravní společnost, když volám tam, ty mi řekli, že to v pizzerii blbě nandali.
0: Aha, no, takže jste to nevyřešil.
1: Takže jsem žijící jsem jet quattro formaggi a k tomu jsem přikusoval těsto.
0: Hezky. No a je to většinou pizza, co si objednáte přes internet?
1: Pizza, burgery. A jednou jsem si snad objednal i něco azijského, ale to si radši zajdu.
0: Jasně. No. A takový třeba, že byste si objednal svíčkovou, to ne?
1: No, tak když vidím, co provedli s pizzou, tak si nedokážu představit, jak by mi přivezli svíčkovou.
0: No a potraviny přes internet.
1: No, když u nás ta jedna firma, ty voze jenom rohlíky, že jo, tak tam já kupuju a to moc nejím.
0: Ano.
1: Takže nikoho jiného vlastně neznám.
0: Dobře, takže máte zkušenosti jenom s tou pizzou obrácenou. Dobře.
1: Ano.
0: Tak snad vám chutnala. Co dneska budete mít k obědu?
1: Dneska si někam skočím do restaurace, asi v Postoloprtech, si zajdu na něco dobrýho.
0: Tak dobrou chuť, mějte se hezky.
1: Díky, mějte se na
0: Píše Jitka, nakupuju taky jen pizzu, nic jiného k nám ani nejezdí, protože bydlíme na vesnici, kde dávají lišky, dobrou noc. Zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Ještě jeden telefonát stihneme.
2: Český rozhlas Sever.

Český rozhlas Sibir s vámi, probíráme rozvážku jídel a potravin, které si necháváme vozit domů. Na telefonu Lenka Schomutová, hezký den, a vypadá to, že Lenka Schomutová vypadla, tak jestli chcete přispět, zavolejte rychle, poslední telefonát, výzva pro vás, možná máte stejnou zkušenost jako posluchač předešlý, který mu dovezli pizzu obráceně, možná, že vám dovezli něco jiného. Jak říkám, jídlo si neobjednáváme domů, tedy hotovky, ale jídlo ano, a ani jsme nic nemuseli reklamovat, naopak. Třeba někdy v tom nákupu byla čokoláda navíc, nebo jednou i kilo vepřového jogurty. Vždycky jsme tam zavolali, že jsme to v objednávce neměli, a oni nám řeknou, tak už se to snechte, vrátit se proto nebudeme. Nevýhodou samozřejmě je u těchto nákupů online, že vybíráte přesně podle toho, co potřebujete, že jako si nic nekoupíte na chuť nebo pro chuť, a určitě to znáte, ty nákupy jsou potom většinou stejný, a samozřejmě občas je dobrý si v tom životě udělat radost a zajít si do obchodu a něco osobně tam vybrat. Co ještě píšete? Píše tady Jitka, že při nákupu online neušetří. Když objednávám jídlo přes internet nebo potraviny, tak tam obvykle nahážu ještě další věci, než kvůli kterým nákup dělám, a opravdu tam žádné pro mě významné ušetření není. A ještě Petr píše, objednávám si hotovky přes internet, většinou do práce, protože nemám moc času si někam na jídlo dojet, a většinou jsem spokojený, samozřejmě neočekávám žádný gastronomický zážitek. Tak já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč. Medicine man.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Ano, dneska jsme objednávali jídlo přes internet, hotovky nebo potraviny. Já nevím, jestli do Bláhova, kde bydlí Lenka, tam něco dojíždí takovýho, hezký den.
2: Už jsem to nějakou dobu nestudovala, ale když jsem naposled toužila nechat si dovést nějaké potraviny, nějaký nákup domů, tak jsme ještě byli mimo trasy.
1: Jo? A takže ani třeba pizzu ti nedovezou?
2: Tak to jsem neskoušela. Já na hotové jídlo mám doma chlapa. Ten jako vaří. Takže,
1: takže ani v Litvínově, když jsi bydlela s hotovkama, asi neměla zkušenosti.
2: V Litvínově zas není problém si někam dojít. Jako, občas si nechám něco dovést sem do práce, když se třeba nedostanu do města, nebo když muž neuvaří a nevybaví mě krabičkou. I takové věci se stávají. No, občas to fláká. Ale Ty nákupy, to mně jako přijde jako lákavá záležitost, zvlášť občas. Třeba vánoční nákup jsem takhle vyřešila, protože to množství lidí v krámě před svátkama a já každý rok řeším telecí maso a je problém ho na poslední chvíli sehnat. A takhle jsem si pěkně na 23. objednala, co jsem potřebovala. Dovezli to pravda do Litvínova, protože, jak říkám, naše vesnice byla ještě nedávno mimo rozvozové trasy, ale doufám, že na tom zapracovali. A tak to se mi jako líbilo. No
1: tak vida, tak aspoň spokojení budeme i s tím vysíláním po 10., co nás čeká.
2: Uděláme si táborák, já vím, že v tom vedru to nezní úplně lákavě, ale zase večer posedět někde u ohně, když už to vedro není takové, není vůbec špatný nápad. No a nad takovým táborákem se klasicky opékají špekáčky, opékat se dá, ale i spousta jiných věcí, tak i o těch budeme dnes mluvit, taky se společně projedeme po labské cyklostezce a těm, kteří se chystají na nějakou dovolenou, poskytneme užitečné rady stran toho, jak řešit případné dovolenkové nespokojenosti, kde a co, jak reklamovat.
1: Tak se těšte i na zítřek, zítra budeme slavit, protože zítra se v plné své síle dožívá 60 let Vláďa Hron.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
3: Bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Novým děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je Martin Švec. V Národním parku České Švýcarsko začal platit kvůli suchu noční zákaz vstupu do lesa. Kvůli horku mají v Liberecké zoo pro návštěvníky mlžítka. Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně má nového děkana. Akademický senát zvolil jediného kandidáta dosavadního proděkana pro studium Martina Švece. Podle mluvčí školy Jany Kasaničové do funkce nastoupí od listopadu. Vystřídá Michala Varadyho, který fakultu vedl 8 let. Nový děkan se chce mimo jiné zaměřit na rozšiřování projektové práce nebo spolupráci s regionálními partnery. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a teplému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku také pravidelně hlídkují drony a podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Sepnul v úvozovkách náš požární semafor. Pro návštěvníky začíná také platit jedno důležité omezení, že do lesa nesmějí vstupovat mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
1: Správci parku současně žádají návštěvníky, aby opatření dodržovali, dávali pozor a v případě požáru ihned volali hasiče. Teploty dnes znovu můžou překročit 30 stupňů. Horké počasí bude pokračovat i v dalších dnech. Liberecká zoologická zahrada proto připravila pro návštěvníky vodní mlžítka a má zastřešené vyhlídky. Pokračuje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
3: Většina našeho areálu je pokrytá stromy, takže ten komfort je opravdu příjemný během cesty. A ta místa, která jsou otevřená, tak tam plánujeme na léto umístit mlhovače.
1: Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Informují o tom na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí ojediněle, je ale potřebné počítat se zpožděním.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu pro víc než 80 tisíc fanoušků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
1: Bude většinou jasno odpoledne, hlavně v okolí hor až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, zejména v Polabí a po Ohří ojediněle až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku v Ročově na silnici 229 narazilo osobní auto do lampy a už by u toho měla být policie. A v Turnově v Nádražní ulici se nelekněte, po silnici jsou tam poházené plasty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné středeční dopoledne. Už jste si někdy nad ohněm opékali marshmallow? Tahle typicky anglosaská tradice mě osobně nic neříká, ale možná pro vaše děti by to mohlo být zpestření prázdninových táboráků. A stejně tak by je mohla bavit jízda na kole podél Labe. O obojím budeme mluvit v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. To, co byste v něm určitě neměli minout, jsou rady týkající se reklamací dovolené. Co dělat, když nejste spokojeni třeba s kvalitou hotelu, poradíme zhruba za 25 minut. Pokud jde o písničky, které nestárnou, můžete se těšit na Václava Neckáře a za chvíli taky na Plavce, nejdřív ale Karel Gott.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Venku už je zase teplo. Nevím, jak trávíte tyhle ty opravdu horké dny. Já nejraději někde v leže s knihou. Mám ale problém, začínají mi docházet zásoby literatury. Těch horkých dní je spousta v řadě za sebou, takže knihy ubývají. A tak jsem moc ráda, že Milan Knotek v dnešních slavných Severočeších představí jednoho spisovatele.
1: Slavní Severočeši.
2: Do takzvané severočeské literární školy patří spisovatel a právník Arnošt Herman, který se narodil v roce 1932 v Mladé Boleslavi. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Většinu života působil a tvořil v severních Čechách. S rodinou žil na Ústeckém Střekově. Dlouhodobě pracoval jako podnikový právník, soudce nebo advokát. Do literárního světa vkročil nejprve skrze novinové sloupky, kde se objevovaly jeho soudničky a povídky. Od 60. let psal drobné dramatické texty a povídky pro rozhlas. Často byly zaměřené na morální apely a kriminální motivy. Severočeské nakladatelství mu v roce 1976 vydalo psychologickou novelu Muž na betonových schodech. O 3 roky později následovala kniha Velká bílá oblaka o mladém chlapci, který se po návratu z výchovného ústavu snaží začlenit zpět do normální společnosti. Osud mladé ženy, která hledá cestu z nefunkčního a zkrachovalého manželství, zase stvárnil v románu Krůpěj Rosy. Další 3 Hermanovy knihy, Nad městem zářily hvězdy, Dlouhé dny čekání a 5 minut po rozsudku, vyšly po roce 2000. Jeho nejúspěšnější knihou byla ale Žena v taláru z roku 1983. Hlavní hrdinkou je zde advokátka a soudkyně, procházející osobní i profesní krizí. Arnošt Herman byl také spoluzakladatelem a místopředsedou Severočeského klubu spisovatelů. Zemřel v roce 2020.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 22 minut po desáté zvolíme zdravý pohyb a tentokrát v naší turistické rubrice zapojíme nohy, než jinak, než jsme normálně při turistice zvyklí. Tentokrát totiž sedneme na kolo. Nejoblíbenější a taky nejfrekventovanější. Taková jsou přízviska dálkové mezinárodní cyklotrasy číslo 2. Jejíž oficiální název zní Labská. Vede totiž podél Labe. A tak se právě tudy teď projedeme s Evou Bucharovou.
2: Od pramenů Labe v Krkonoších až po Cuxhaven v Německu má celkovou délku 1300 kilometrů. Její trasa důsledně sleduje tok řeky Labe a je svědkem všech jejich přítoků. Na území Ústeckého kraje vstupuje stezka za Liběchovem a končí až na hranicích s Německem u Hřenska. Prochází přitom destinacemi Dolní Poohří, České Středohoří a České Švýcarsko. Celá česká část Labské cyklotrasy měří 370 kilometrů. Ústeckým krajem prochází úsek dlouhý 122 kilometrů přes města Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. V současnosti patří Labská cyklotrasa k nejlépe upraveným a vybaveným trasám v Česku. Její povrch je kvalitně zpevněný, většinou asfaltový nebo dlážděný, na mnoha místech vhodný i pro kolečkové brusle. Odpočívadla i možnosti k občerstvení jsou časté a zajímavostí bezpočet. Nejkrásnější úseky jsou v místech, kde řeka Labe vytváří hluboká údolí a kaňony, třeba v oblasti České brány u Těchlovic nebo v Labském kaňonu za Děčínem. Mezi nejzajímavější památky Ústeckého kraje, kolem kterých Labská cyklotrasa prochází, patří zámek v Roudnici, hrad Střekov, Masarykova Zdymadla, zámek Velké Březno, zřícenina hradu Vrabinec nebo zámek Děčín. Souběžně s Labskou cyklotrasou vedou po obou stranách řeky Labe železniční spoje, které umožňují cyklistům vybrat si vhodné místo pro nástup na jednodenní nebo dvoudenní cyklovýlet.
1: Prostě ideální typ, ideální situace, takže hurá do sedel.

0: Je 10:30, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a teď se spolu s námi vydáte na letní dovolenou. Taková dovolená je spojená hlavně s odpočinkem a hezkými zážitky. Než na ni odjedete, tak je ale dobré si připomenout, co dělat, když ne všechno vychází podle vašich představ. Typicky pokud například pokoj v hotelu neodpovídá tomu, který jste si objednali, vypadá jinak než na fotografiích, které jste viděli, když jste objednávali. V některých případech máte nárok na slevu nebo náhradu. Vždycky je ale dobré řešit problémy hned poté, co se objeví. Detaily teď probereme s Gabrielou Hauptvoglovou. Gabino, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak začneme zájezdy z cestovní kanceláří. Jak v takových případech řešit problémy, které se na dovolené objeví?
1: Tak právě vždycky s tou cestovní kanceláří, která ten zájezd pořádá. Ať už se jedná, jak už si řekla, třeba o nevyhovující pokoj nebo jiné služby, které si lidé v rámci toho zájezdu objednají, anebo když se dostanete do nějaké nouzové situace. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové je nejlepší kontaktovat delegáta přímo na místě.
2: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
1: Ovšem, na ty případné slevy ze zájezdu neexistují žádná sjednocená zákonná pravidla. Podle právníka projektu Zkažená dovolená Jakuba Kerestešiho se v Česku slevy určují obvykle podle tzv. Frankfurtských tabulek a ty mají odstupňované odškodné v závislosti na daném problému.
3: Například pro změnu hotelu je to 10 až 25% a závisí samozřejmě na nějakých dalších okolnostech, jak je ten hotel rozdílný kvalitou, jak ten hotel je daleko od původního hotelu. Vždycky hlavně závisí na uvážení toho soudu.
1: No a právě na soudce lidé podle Kerestešiho obracejí, pokud se s tou cestovní kanceláří nedomluví. V takovém případě je podle něj důležité si všechny závady na tom zájezdu nafotit nebo natočit. I podle Kerestešiho je ale nejlepší problémy řešit neprodleně.
0: V dnešní době lidé stále častěji cestují takzvaně po vlastní ose. Jak mohou případné komplikace řešit oni?
1: V těchto případech lidé často objednávají ubytování přes různé platformy, jako je třeba Booking. A podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra je ještě před nákupem moc dobré si přečíst recenze nebo si najít nabízené ubytování na mapě. V případě, že zjistí komplikace až po příjezdu na místě, tak je podle Tichoty nejlepší opět i hned přímo kontaktovat provozovatele ubytování anebo podporu dané platformy.
4: Pokud se tedy nepodaří najít nějaké řešení, to znamená třeba, že by byl daný pokoj uklizen, případně by ubytovatel přislíbil, že nabídne jiný pokoj, jiné ubytování, tak pak můžeme pomoci řešit takový nastalý problém.
1: Tichota zároveň upozorňuje, že existují taky podvodné stránky, které se třeba za Booking vydávají. Lidé je můžou poznat třeba tak, že platbu vyžadují mimo systém těchto platform.
0: Upozorňuje Gabriela Hauptvoglová, která pro nás měla celou řadu užitečných upozornění, která by se mohla hodit během letní dovolené, i když pojďme si přát, abychom nic takového nepotřebovali.
1: Všechno v klidu.
0: Díky a hezké léto.
1: Hezké léto.

0: Václav Neckář a písnička, kterou jeden z mých kamarádů velmi rád hrával u letních táboráků. No a když už jsme se dostali k tomu táborovému ohni, tak u něj ještě chvíli zůstaneme právě v létě za dlouhých letních večerů. Rádi opékáme klasické české špekáčky, ale u takového táboráku se dá opéct i spousta jiných věcí. Jakých? Tak to teď prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkova sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané skořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

10 minut před 11. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dáme si několik kulturních typů na akce, které dnes můžete navštívit, a v hlavní roli budou šikovné děti. Zveme vás třeba do Jirkovského divadla, kde jinde než v Jirkově. Od 6 hodin tady začíná autorské představení s názvem Málo se známe. Jde o muzikál inspirovaný písněmi Evy Farné, který vznikl přímo pro žáky základní umělecké školy Jirkov a také v jejich podání ožívá na jevišti. Je to příběh ze školního prostředí, tedy témata blízká dětem a dospívajícím, vztahy ve třídě, přijetí do kolektivu, šikana, první lásky, to vše na prknech, která téměř znamenají svět. 18 hodin Jirkovské divadlo. Další šikovné děti se představí na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově. Od 16 hodin tady bude koncertovat dechový orchestr mladých, litvínovská Zuška a všechno, co má ruce a nohy. Tak nějak by se dal popsat dechový orchestr. Je to opravdu veliké obsazení, spousta muziky, stojí to za to. No a další šikovné děti, tentokrát v Chomutově v galerii Lurago v 17 hodin a 30 minut dětské pěvecké sbory Berušky a Hlásek ze základní školy Písečná a jejich závěrečný jarní koncert. Od šikovných dětí se pojďme posunout k těm, kteří už to v hudbě někam dotáhli. Ti se představí v 19 hodin na zámku ve Velkém Březně. V rámci hudebního festivalu Ludvika van Beethovena tady proběhne komorní koncert. Účinkují Jiří Bárta na violončelo a Tereza Fialová na klavír. Tak já myslím, že pokud jde o akce, které můžete dnes navštívit, už jsme vám užitečné a lákavé tipy dali, tak teď tipy na další muziku. Před 11. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever Maggie Reilly a Mike Oldfield a jejich Moonlight Shadow a taky Marie Rotrová a Petr Kaniza. Pěknou středu s námi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Provozovatelé malých venkovských obchodů v Ústeckém kraji budou moct znovu žádat o podporu. Obce z Teplicka dnes ukážou návrhy nových cest pro cyklisty k jezeru Barbora. Policisté v Ostravě zasahují proti ozbrojenému muži. Bude většinou jasno odpoledne, hlavně v okolí hor až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ústecký kraj vyhlásí další kolo programu Obchůdek 2021+. Schválili to krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z Hnutí ANO Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu malých prodejen v obcích poskytne 3 miliony 800 tisíc korun. O peníze budou moci žádat provozovatelé obchodů v obcích do 1000 obyvatel.
4: Dotace může pokrýt například mzdy zaměstnanců, nájem, energie nebo náklady spojené s bezhotovostními platbami. Jeden obchod může získat od 20 do 100 tisíc korun. Žádosti bude kraj přijímat od 27. července do 9. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Obce z Teplicka dnes představí v Košťanech připravované cesty pro cyklisty. Teplice spolu s Újezdečkem, Jeníkovem a Košťany vybudují trasu k jezeru Barbora. Svazek obcí Barbora Otakar chce zase cyklostezku kolem jezera, říká nezávislá starostka Jeníkova Stanislava Kubajková, na jehož katastru Barbora leží.
5: Že je to krásná rekreační oblast a jak to území využít, co pro to udělat, aby to bylo ještě lepší. A vlastně v rámci té cyklotrasy i cyklostezky tam je souběh v určitých místech, takže taková vizualizace a představení pro občany.
2: Policisté v Ostravě zasahují proti muži se zbraní, napsali to na síti X. Zákrok probíhá v Cimlerově ulici v Zábřehu. Lidé by neměli vycházet z domu ani se dívat z oken nebo balkónu. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí na mistrovství světa v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku. Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, zejména v Polabí a Poohří ojediněle až 33.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Děčínsku na vedlejší silnici 26322 u Kytlice směrem od Jiřetína uvízlo nákladní auto pod viaduktem. Už by tam měla být policie, objedete to přes svor. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Malá a přesto nepřehlédnutelná obec, to je Levín. Městys v kopci v Českém středohoří se obtáčí okolo neobvyklého kruhového kostela a najdete v něm hned několik keramických dílen. No a z jedné z nich k nám přijel náš dnešní host Magdaléna Brožová z hrnčírny číslo popisné 10. Bude o levínské keramice vyprávět v našem vysílání už po písničce.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Už jste někdy slyšeli o Levínu? Pokud ano, tak věřím, že je ve spojitosti s keramikou. Levín je městys v okrese Litoměřice, žije v něm 159 obyvatel a leží ve východní části Českého středohoří pod vrcholem Sedlo. A proslulý je právě keramikou a tak si právě o té budeme dnes povídat s Magdalenou Brožovou z levínské hrnčíny číslo 10. Vítejte v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta hrnčírna s číslem 10, to je skoro ikonický levínský objekt, že?
2: Ano, je to hodně stará stavba z roku 1638, takže ta historie tam prošla a už od roku 1650 byla trošku spojována s Hlínou, že už by tam měl být první hrnčíř. Takže je to v podstatě i poslední objekt v Levíně, který byl hrnčířskou dílnou a zachoval se i s keramickou pecí.
1: Nejste ale jediná hrnčířská dílna v Levíně, přestože jste jediná s tou bohatou historickou tradicí. Kolik vás tam celkem je?
2: My jsme tam čtyři keramické dílny a ještě tam máme jeden malířský ateliér teď nově.
1: Já jsem říkala 159 obyvatel. Vesnička, o kterou by člověk v podstatě nezakopl, kdyby neměl důvod. Jak se Levínu stalo, že je právě on místem keramice zaslíbeným?
2: Tak to už vychází z historie, že v Levíně se keramika dělá už 600 let. Je tam hluboká tradice, těžila se tam keramická hlína, bylo tam těch dílen, opravdu tam byly desítky těch dílen.
1: Takže ta hlína mohla za to, že právě ano, je Levín.
2: Ano, a pak se na to nějakou dobu zapomnělo. Jo? Ještě po první světové válce tam bylo, říká se, 6 dílen, po druhé světové válce už jenom 2. A pak fungovala už jenom ta jedna, ta desítka. A po vlastně revoluci se tam dlouho nic nedělo. Až jsme potom s kolegyní Levín objevili a rozjela se tato novější éra toho levínského keramického světa teďka.
1: Takže to máte tak říkajíc na svědomí.
2: Dalo by se to tak říct. Nejvíc na svědomí to má malíř Zdislav Hercík, který byl personou, který vlastně po válce na ten Levín šel a šel tam od nás vlastně. Já pocházím původně z Prahy Západ, z Klínce, u Mníšku pod Brdy. Aha. A ten malíř vlastně maloval tam v té dílně a šel na Levín do té desítky. A my jsme se tam přijeli na tu desítku podívat, kde teda byl.
1: Přijeli jste se podívat a to místo už vás nepustilo?
2: Přesně tak.
1: Pořád se tam ještě těží ta surovina, nebo tohle už neplatí?
2: Ta hlína už je dávno vytěžená. Už v 18. století, na konci 18. století už ty zásoby začaly dost docházet a byly nekvalitní, takže pak se zkoušelo ještě těžit na Muckově a někde v okolí, ale to ložisko bylo poměrně malé, takže potom už sami začali i tu hlínu dovážet tenkrát už.
1: Vysvětluje Magdalena Brožová, levínská keramička, která je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterou si dál budeme povídat po písničce Marty Kubišové.
3: Český rozhlas Sever.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever Magdalena Brožová, keramička z Levína. A tak si společně povídáme právě o tomhle městysu v Českém středohoří. Já jsem tvrdila, že má 159 obyvatel, ale vy jste mě opravila, že to je včetně dalších kolika? 4 přilehlých?
2: Jsem, že 4 obcí, kterých patří pod Levín.
1: Kolik vás tedy nastálo bydlí v Levíně?
2: Kolem 50 lidí bych to typla, nevím. Přesně.
1: Je to opravdu malinkaté sídlo, ale s bohatou historií. A celé se tak jako točí kolem kulatého kostela. To je velmi zvláštní stavba.
2: Ano, je to zcela výjimečný kostel povýšení svatého kříže. A postavený byl v 18. století, na konci 18. století. Původní kostel stál pod tou zvonicí, když jdete nahoru, tak tam byl původní starý
1: hřbitov. To je na úplném vršku, protože Levín je vlastně celý do kopce. Mm-hmm.

0: nebo tvrdí se, že jsou to písmena ve staroslovenštině. A vlastně se neví, nezná se ten důvod, proč tam byl zasazen do stěny toho kostela, a ten význam těch písmen se snažilo mnoho lidí rozluštit. A údajně teda má to znamenat Ježíš Kristus vítěz podle toho nějakého nejznámějšího výkladu těch písmen.
1: Ten oficiální výklad tvrdí, že je to lvice, ale jsou lidé, kteří říkají, že je to tak trochu ďábel. Co je podle vás blíž skutečnosti?
0: Ono to vypadá trošku, že to, ta lvice je tak zobrazená, že je trošku takový černoboh, nebo takovej trošku
1: takový čertík,
0: jako čertík,
1: no.
0: Ano, se špičatým ocáskem, tak je to samozřejmě, to podněcuje tu fantazii, hodně se to v Levíně i na keramiku dělalo a jsou i výklady, že to mohlo jako v podstatě souviset i s něčím takovým, nebo je tam i kdysi vlastně Levín patřil rodu Michalovců, který měli ve znaku lva, takže i tam těch výkladů je jako několik. Úplně neznám dopodrobna, ale lidově se tomu říká levínský kocour.
1: Kdybyste si chtěli levínského kocoura prohlédnout a užít si pohled na ten kostel, ve kterém je umístěný, tak doporučuji vyšlápnout ten poslední kopeček, který je před vámi, a vylézt až ke zvoničce, protože to je nejvyšší bod obce a odtamtud je opravdu krásný pohled dolů. Jak často tam chodíte?
0: Já tam chodím docela často, protože já bydlím přímo pod zvonicí z druhé strany kopce a já tam mohu vlastně vystoupat bez toho, aniž bych šla přes náměstí, vlastně jako zadní stezkou. Aha. Takže se tam chodím třeba večer pokochat, když zapadá slunce, chodím se tam vlastně tak jako vždycky sklidnit, podívat se, je tam nádherný výhled. A je to úžasné místo.
1: Říká Magdalena Brožová, které jsem teď ale začala upřímně závidět, protože každý, kdo v Levíně byl, ví, že to místo je opravdu kouzelné a výhled je dechberoucí. To musí být večery.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte dopolední expres. Jehož dnešním hostem je levínská keramička Magdalena Brožová. Tak pojďme probrat vás a keramiku. Jak se vám to stalo, že je keramika vaší životní náplní?
2: Já ani v podstatě nevím. Já jsem to měla jako koníček. Nikdy jsem si nemyslela, že bych se mohla keramikou živit, ale na mateřské dovolené jsem trošku, to byl ten impuls, že jsem začala pracovat a dělat víc a pak jsem potřebovala nějaký odbyt, takže jsem pak začala jezdit na jarmarky a nakonec jsem se do práce už nevrátila, zůstala jsem u toho.
1: Takže vy jste samouk?
2: Ano.
1: Jak dlouho to trvalo, než jste se od těch začátků, které počítám, nebyly jednoduché, protože když se člověk dívá na práci s tím keramickým kruhem, ono to vypadá nádherně, když to někdo umí, ale když si k tomu zkusíte sednout a vzít to poprvé do ruky, tak zjistíte, že to vůbec jednoduché není. Tak jak dlouho vám to trvalo, než se na to začalo dát koukat?
2: Tak samozřejmě dnešní optikou je to jinak, ale z začátku tak aspoň těch 5 let, kdy jsem se tomu věnovala jako koníčku, tak samozřejmě ty začátky byly takový divoký, nešlo mi to a tak dále, ale vytrvala jsem a u toho je vlastně nejdůležitější jakéhokoliv řemesla vytrvat. A teď už v podstatě dělám keramiku 20 let a mám na to už jinou optiku, takže kdybych věděla na začátku, jak je to těžký se vlastně všechno tohleto naučit, a tak nevím, je to taková i naivita, že se do toho člověk pustí. Mm-hmm,
1: jasně, že kdyby věděl, do čeho jde, tak by do toho možná nešel.
2: Jo, čím víc o tom ví a čím víc v tom řemesle je dál, tak tím vlastně zjišťuje, že nic neví.
1: Vytočit něco pěkného na kruhu, vyrobit to, to je jenom jedna část výroby keramiky. Pak přichází dlouhé vypalování, glazování a všechny ty následné kroky. Předpokládám, že vy máte v dílně vlastní pec.
2: Já mám pecí několik. Já se specializuji na výpaly dřevem, to znamená, že pálím keramiku postaru v peci, kde se topí dřevem na vysokou teplotu, kameninu.
1: To je ta venku na dvoře?
2: Ano, mám tam dvě pece na dvoře a dokonce jsem zdědila i po německé keramické škole, která tam v roce 42 postavila uvnitř pec dvoukomorovou. Takže jsem zdědila tuto pec, která je vevnitř, a my taky ji pálíme dřevem, i když původně byla na uhlí. Musela se opravit, uvést do provozu znova, takže tam mám třetí pec. A samozřejmě mám i elektrickou pec, ale tu využívám speciálně spíš jenom na přežahování keramiky před glazováním.
1: Jak složité je vytopit takovou keramickou pec dřevem? Já jsem měla pocit, že to je opravdu o vysokých teplotách. Tak to musí být velká spotřeba paliva, nebo?
2: Záleží na jak, samozřejmě v jaké peci jsou, na velikosti hlavně té pece.
1: Jasně, jasně.
2: Takže ty menší pece nebo tu menší pec, co mám, tak se pálí kolem 16 hodin. Pak mám větší pec, která se pálí 22 hodin, a tu dvoukomorovou, to už je záležitost přes 40 hodin a víc. Takže samozřejmě záleží, kolik tam toho zboží je a samozřejmě, co od toho výpalu čekáte, jaké efekty, podle toho se ten výpal vede a tak dále.
1: Z keramiky se dá vyrobit spousta věcí. Co z ní děláte vy? Máte nějaký svůj charakteristický výrobek, něco, co vás opravdu reprezentuje?
2: Tak já se zabývám užitkovou keramikou, to znamená pro každodenní používání a stolování, takže veškeré nádobí. A ráda dělám třeba džbány, konvice, veškerou hrnky, veškerou prostě každodenní keramiku, kterou člověk používá, takže to je taková jako moje parketa, no.
1: I v tomhle sortimentu platí, že existují módní trendy. Jeden čas byly strašně módní petrželáky, pak přišly hrnce na kvašení. Je teď aktuálně něco takového jako keramicky trendy?
2: T- Tak teď se hodně prodávají, nebo lidé chtějí takzvané máselnice nebo vodní máslenky, což jsou zásobnice na máslo, kde je voda a vlastně vám to konzervuje, to můžete si máslo namazat na chleba. Takže to je teďka takový trend a jinak obecně teďka frčí takové kalíšky bez ucha, potečené takovými barevnými glazurami a to je trošku takový pro mě něco, co úplně nemusím. No.
1: To není váš šálek.
2: To není můj šálek.
1: Dobrá, tak to tedy v hrnčírně číslo 10 hledat nebudeme. Co tam ale hledat budeme, budou otevřené dveře, protože levínské keramické dílny se několikrát do roka otevírají veřejnosti. No a my tu veřejnost právě do levínských dílen pozveme po písničce.

0: novém pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je keramička Magdalena Brožová z hrnčírny číslo 10 v Levíně. A my právě do hrnčírny číslo 10, ale i do těch dalších levínských budeme zvát. Ačkoliv ta nejbližší akce, ta je jenom vaše?
2: Ne, ta nejbližší akce se koná příští sobotu, 4.7., od 10 do 16 hodin a je to vlastně otevřené levínské dílny nebo otevřené keramické dílny se to jmenuje a máme otevříno všichni. Mm-hmm. Je to založené na tom, že návštěvník může navštívit všechny ty ateliéry a podívat se do zákulisí těch dílen, což běžně není možné při těch jarmarcích, pohovořit s těmi tvůrci, víc vlastně se podívat pod pokličku té tvorby a v každém tom ateliéru si může něco vyzkoušet, třeba u mě točení na hrnčířském kruhu.
1: Bez toho, aby se člověk dopředu ohlásil, bez toho, aby požádal o tu možnost se k vám podívat, prostě může celý den přijít a koukat vám pod ruce nebo dokonce si vlastní ruce umazat.
2: Ano, ano. Většinou tam stojí fronta. Mám tam třeba 2-3 kruhy, na které lidé mohou si zkusit, jak to asi tak vypadá ta práce s hlínou a jsem tam k dispozici, takže je o to veliký zájem.
1: Tak pojďme ještě jednou říct, kdy? Příští sobota to
2: příští
1: je...
2: Příští sobotu, 4.7. od 10 do 16 hodin, Levín u Úštěka.
1: Adresu podržíme a přidáme další datum, protože v průběhu léta vás čeká jedna z těch, řekla bych, vrcholných levínských akcí. Vy tam speciální a dobové jarmarky pořádáte hned několikrát do roka a jeden z nich připadá právě na prostředek léta.
2: Ano, my pořádáme 5 akcí ročně a toto je hodně oblíbená akce Hrnčířský jarmark, který se koná v sobotu 8.8. od 10 do 16 hodin. A kromě keramiků a dalších řemesel tam bude i muzika, budeme tam mít skupinu Marbo Trubky, to tam rozjedou, takže bude úžasná atmosféra, budeme tam mít mladého skláře se sklářskou pecí, který bude předvádět. Takže bude to zaměřené opravdu na rukodělné kvalitní věci, jako vždycky, ale hraje tam prim hlavně ta keramika.
1: Takže ti, kdo to nestihnou příští víkend na začátku prázdnin, si poznamenají 8.8., to se dobře pamatuje, ano. Tohle datum, a vyrazí do Levína, aby na vlastní oči viděli tu krásu, o které my jsme si tady dneska společně povídali. No a kdyby chtěli vidět Magdalenu Brožovou, tak vědí, že mají zavítat do hrnčířské dílny s číslem 10. Je po pravé straně, když jdete nahoru s dvorkem, nepřehlédnete to. Vy máte před dvorem takové obrovské nádoby. Co to je?
2: Já tam mám obrovskou hnědou nádobu, která je poutačem, ale je to v podstatě stará nádoba, je to v Německu vyrobená stará nádoba na přepravu chemikálií nebo kyselin. Dřív se v tom přepravovaly chemikálie, je to tisícilitrová nádoba. A vlastně takhle mě každý tam najde, protože v té zatáčce byly doby, kdy mě tam přehlédli nebo dojeli na náměstí, volali, kde to teda je. A teď myslím, že už to tak nějak zlidovilo, že už u hnědé nádoby už vědí, že...
1: Přehlédnout se to opravdu nedá, je to takový velmi nobl a velmi velký sud tedy.
2: Ano, ano.
1: Tak... Vyražte, stojí to za to, ručím za to i já, protože já jsem se do Levína zamilovala, tak jsem moc ráda, že jsem dneska Magdalenu Brožovou u nás jako hosta dopoledního expresu mohla přivítat. Díky moc a ať se daří.
2: Taky děkuju a doplním, že veškeré informace najdete na našich webovkách www.levinskakeramika.cz a moc děkuju za pozvání.
1: Nemáte zač.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

všechny, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: I dnes po 13. hodině vám přineseme ve vysílání Českého rozhlasu Sever další rozhovor. Tentokrát ho ale povede Alex Minářová, no a dnes jejím hostem v pořadu Alex a host bude Heidi Janků.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janků, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Nákladák Petry Černocké nás dovezl k 11. hodině a 51. minutě a před námi je dnešní recept Slávky Brádlové. V tomhle vedru myslím recept velmi příhodný, protože je to recept na pomazánku, která by vás mohla osvěžit.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pro letní svačinku vám může přijít vhod třeba pomazánka kotič a vejce. Kotič je takový ten hrudkovaný čerstvý sýr a je to dobrý zdroj bílkovin. A na pomazánku budeme potřebovat 200 gramů sýra kotič, k tomu 120 gramů tučného tvarohu, dvě vejce, asi 3 lžíce majonézy, 1 lžíci hořčice, 1 menší cibuli, sůl, pepř a pak ještě trochu másla a také šery rajčata na ozdobu. Vejce uvaříme natvrdo a schladíme. V míse smícháme kotič, tvaroh, majonézu, hořčici, drobně nakrájenou cibuli a nahrubo nastrouhaná vařená vejce, ale z těch si několik koleček odložíme na ozdobu. Podle chuti pak pomazánku osolíme, opepříme. Mažeme na krajíčky chleba nebo bílého pečiva, které předem tence potřeme máslem, aby se pomazánka příliš nevpíjela. A zdobíme kolečky vařených vajec a šery rajčat.
1: Vaříme se Slávkou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V okolí Kovářské na Chomutovsku vzniká nová naučná stezka. Hotová by měla být na začátku letních prázdnin. Ústečan střílel na cisternu s vodou. Policisté u něj našli 10 volně prodejných zbraní. Školkovné v Jablonci nad Nisou zdraží od září pouze u lesní školky. Dnes bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. V Kovářské na Chomutovsku vzniká nová vlčí naučná stezka. 4-kilometrová trasa má 12 zastavení a jejím hlavním tématem jsou vlci. Začíná u nádraží, vede dál lesem podél potoka a zhruba v polovině cesty pod vrchem Milíře je také nový přístřešek. Spolek pro Kovářskou tam plánuje postavit herní prvky pro děti. Poslední informační tabule je u tamní vlakové zastávky. Ústečtí policisté obvinili z výtržnictví muže, který střílel v Ústeckém Krásném Březně z okna paneláku na cisternu s vodou. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové měl 50-letý muž v bytě volně odložené airsoftové a kuličkové zbraně a plynovou pistoli. Nadýchal přes 2 promile alkoholu.
4: Policisté zajistili v bytě v Krásném Březně 10 volně prodejných zbraní. V této souvislosti upozorňují, že airsoftové či jiné podobné zbraně jsou často k nerozeznání od těch skutečných střelných zbraní. Pokud s nimi někdo manipuluje na veřejnosti, policisti vyhodnocují situaci tak, jako by šlo o skutečnou střelnou zbraň. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Jablonec nad Nisou pro příští školní rok nebude zvyšovat školkovné. Rodiče tak i nadále zaplatí 700 korun měsíčně. Poplatek město zvýší pouze u lesní mateřské školy venku, a to o 100 korun na 1600 korun. Důvodem pro zdražení jsou podle primátorovy náměstkyně Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj vyšší náklady na personál.
5: Školka dává důraz na individuální přístup a pro tu organizaci díky tomu, že jsou velkou část toho dne nebo větší část toho dne venku, tak samozřejmě vyžaduje trošku vyšší náklady.
3: Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho stržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno a v okolí hor může být až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, na horách až 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litvínově v Záluží na silnici u skladu Orlen Unipetrol se srazila 2 osobní auta. Stále dejte pozor na Děčínsku, na silnici 3. třídy u Kytlice směrem od Jiřetína uvízlo nákladní auto pod viaduktem. Objedete to přes svor. A na Teplicku na silnici 3. třídy mezi obcemi Hrobčice a Lužice je rozlitý olej na vozovce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly středeční polední písničky na přání, no a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolal pan David z Prahy, prosil mě o skupinu Katapult, Já nesnídám sám, a tuto písničku věnuji své manželce.

0: Skupina Katapult a Já nesnídám sám. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho písničky na přání. A k nám do studia na telefon 475 212 212 se dovolala paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, také přeji hezké odpoledne. A tuto písničku posílám všem posluchačům s přáním, ať mají hezký celý zbytek týdne.
0: Marcela Králová, Láska k nám přilétá. Tak díky za zavolání a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Marcela Králová dospívala. Pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever a tu vybírá pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezké odpoledne.
1: Hezké dopoledne a odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Karel Černoch a Jiří Vimr, ve dvou se to lépe táhne. Pro koho bude?
1: Bude to pro všechny posluchače Rádia Sever a hlavně teďko pro tu paní posluchačku, tu krásnou písničku, jak dala dlouho nebyla.
0: Ano.
1: Moc hezká písnička. A jinak bych popřál všem hezký zbytek dne a hlavně zdravíčko všem. Zdravíčko. A jo, a když budete vycházet z auta, odcházet od auta, někoho povezete třeba stopařku, tak vytahujte klíčky. Černoch s Vimrem vám to doporučí. Mějte se moc hezky, díky.
0: Pane Františku, díky a naslyšenou, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Černoch a taky Jiří Vemr, ve dvou se to lépe táhne. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Alenka z Litvínova. Hezké odpoledne i vám.
1: Zdravím vás, Renátko, a všechny posluchače.
0: Tak vy jste nechala výběr písničky na mě, tak já jsem vybrala Lucii Bílou a Jiřího Korna písničku, kterou mám moc ráda, Byl by hřích. No a paní Alenko, pro koho bude?
1: No, bude to pro vás, pro všechny členy Rádia Sever i ostatní rádia, hlavně ty regionální, protože vám držím palce. Souhlasím s vaší stávkou a s vaším postojem a pan Babiš mě docela dost zklamal, že vůbec je něco takového napadlo. Všichni lidi jsme na to zvyklí, myslím si, že prostě bych to nechala tak, jak to je.
0: Rozumím.
1: A nebylo by dobrý, aby do toho stát jakýmkoliv způsobem zasahoval.
0: Máme tady teda tu písničku, kterou věnujeme všem v rozhlase. Tak vám děkuju za zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Lucie Bílá a taky Jiří Korn dospívali. Pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever, tentokrát poprvé z vašich e-mailů. E-maily posílejte klidně v průběhu celého dne na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den a srdečně zdravím vás a všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky Divoký horský tymián k dnešnímu svátku Honzíkovi z Vlkavy. Přeji mu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a lásku, bez které je život smutný. Písničku posílám i jeho mamince a všem přátelům a posluchačům. Za zahrání děkuje paní Boženka ze Žatce.

Žalman Spol a divoký horský tymián. 12 hodin a 34 minut. K tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Pojďme se teď podívat znovu na vaše e-maily. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát všem Janům a Honzům píseň od Marty a Tény Elefteriadu, Svatojánská pouť. Děkuje a zdraví pan Petr z České Lípy.

0: Marta Téna Eleftheriadu a jejich svatojánská pouť. Pojďme na další písničku na přání, ale jsem opět u telefonu 475 212 212 a pomocí této linky se dovoláte přímo ke mně do studia Českého rozhlasu Sever. Tak jako se to povedlo paní Vlastě z Krásné Lípy, přeji hezké odpoledne.
1: No, dobrý den, přeju všem všechno nejlepší, prosím vás pěkně, na dlouhé cestě pro mýho manžela Zanetež v Týnce nad Labem za Hanou a důchodci z Krásné Lípy a ze Šukrovského výběžku říkají, že už jsem se dlouho nevozvala, tak už se ozývám a přeju vám všechno už to nejlepší.
0: Paní Vlasto, vám pochopitelně taky. Díky za zavolání a volejte častěji. Tady je Jaromír Majer a hospůdku známá. Mějte se a naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

Tohle byla skupina Olympik a taky písničky, které nestárnou, píseň Nech to být. A ty písničky moc rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď už pojďme zpátky k písničkám na přání. Máme 12 hodin 47 minut k tomu, zahráli jsme z vašich telefonů, zahráli jsme taky z e-mailu, ale pojďme teď na SMSky čísla 91104. Zdravíme Český rozhlas Sever a můžete zahrát strýci a všem Janům k svátku písničku od Petry Černocké Vrať mi zpět můj smích. A to posílá paní Miluška.

Vrati mi zpět můj smích, zpívala Petra Černocká. Vy stále posloucháte středeční polední písničky na přání na Českém rozhlase Sever. Stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek pro to nejlepší rádio na světě pro Český rozhlas Sever, skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuje paní Emma.

0: skupina Queen a Radio Gaga a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině, ale nebojte se, další na Českém rozhlase Sever budou opět s Mírou Tartárkem po 18. Teď už je Petra Vališová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech, s nimi bude ve studiu přesně v jednu hodinu a hezký poslech a dobrý den vám přeje Renáta Filipi.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Kozlech na Českolipsku opravují obecní úřad. Muž střílel z okna na cisternu s pitnou vodou v Ústeckém Krásném Březně. V Jablonecké galerii N tento týden skončí výstava studentských prací. Dnes bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Vedení obce Kozly na Českolipsku opravuje obecní úřad. Práce začaly loni a pokračovat budou i v letošním roce. Obec na rekonstrukci budovy získala dotaci z programu Podpora obnovy venkova. Pokračuje nezávislá starostka Jitka Kýhosová.
2: Loni jsme měnili okna, letos budeme opravovat fasádu a natírat střechu. Takže musíme všechno dělat postupně. Získali jsme vlastně dotaci od Libereckého kraje na to, protože ten náš rozpočet není nafukovací.
1: Ústečtí policisté obvinili z výtržnictví muže, který v pondělí střílel v Ústeckém Krásném Březně z okna paneláku na cisternu s vodou. 50-letý muž měl v bytě odložené volně prodejné zbraně, říká policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: 50-letý muž byl na místě zadržen. Při provedené dechové zkoušce mu policisté naměřili přes 2 promile alkoholu v dechu. Následně byl umístěn do policejní cely. V současné době čelí podezření ze spáchání trestného činu. Výtržnictví.
1: Už jen do pátku můžou lidé navštívit výstavu studentů v galerii N v Jablonci nad Nisou. Připravili ji mladí umělci z katedry designu na fakultě textilní Technické univerzity Liberec. Mezi výtvory jsou třeba díla z kovu, skla i plastu, například náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku i broš věnovaná pěstounům. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Sport. Tenistka Sara Bejlek porazila v prvním kole turnaje Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Siegemundovou a připsala si první letošní výhru. Do druhého kola nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila Australanka Kimberly Birelová. Počasí. Dnes bude většinou jasno a v okolí hor může být až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 32 stupni, na horách 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem na severní terase se na křižovatce ulic Sociální péče a Krušnohorská srazila 2 osobní auta. Další nehodu máme hlášenou v Teplicích v Libušině ulici. Na dálnici D8 u Předlic ve směru na Ústí leží kýbl v levém jízdním pruhu. Na Děčínsku na silnici 3. třídy u Kytlice směrem od Jiřetína uvízlo nákladní auto pod viaduktem. Objedete to přes svor. A kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
5: Děkuji, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Návštívka!

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začne mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Tak on je hodnej.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl. A nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc k ní.
1: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to
1: pejsci
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let. A ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let

0: Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
1: To je velká výzva.
0: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože jí o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala, a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
1: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jako pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhá, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčela.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok, budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko, dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné jsi se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také jsi se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Pani Ctirad,
1: řekl. Pani Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: A jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81, to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla Pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se načančám, má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No, ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančám. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd. Já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bílina na Teplicku prodává pozemky pro rodinné domy, cesty a sítě vybuduje město. Hladina přehrady Harcov v Liberci se po opravě blíží normálu, lidé tam ale stále nesmí. Za výtržnosti na pražském derby jsou dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Stovka lidí může dostat pokutu za přestupek. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Bílině na Teplicku začíná prodej stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Základní cena činí 2300 korun za metr čtvereční a kupující budou moci cenu uhradit postupně. Jak radnice uvedla na svém webu, vybudování komunikací i inženýrských sítí zajistí na vlastní náklady. Nabízené parcely se nacházejí v lokalitě Za Chlumcem směrem k Radovesické výsypce. Celkem město nabídne k prodeji 42 pozemků. Přívalové deště o uplynulém víkendu výrazně pomohly při napouštění přehrady Harcov v Liberci. Hladina se zvedla o 36 cm. K běžné úrovni tak podle Povodí Labe chybí 22 cm. Vstup na přehradu je ale stále zakázaný. Město Liberec tam pokračuje v úpravě promenádní cesty a ve výstavbě nového kanálu u vtoku Harcovského potoka, říká náměstek primátora Jiří Jandourek ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Tam potom nějakou regulaci poteče voda, to bylo jenom bahno zanesený a vlastně všechno teklo tím původním korytem, takže tam to bude všechno nový. Do toho jsou prorostlý stromy, takže to musíme dělat velmi šetrně. Poteče to tímhletím náhodem a my to pod ní výpustí budeme pouštět zpětně do přehrady. S tím, že tam vznikne ten nový přechod, nový most a bezbrada rampa a nové schodiště směrem na Králův háj.
1: Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení. Tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě na nájezdu na silnici číslo 13 u supermarketu Billa se srazila 2 osobní auta. A stále dejte pozor v Ústí nad Labem na severní terase. 2 osobní auta se tam srazila na křižovatce ulic Sociální péče a Krušnohorská.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Středeční odpoledne pokračuje, vy posloucháte stále Český rozhlas Sever. Martin Písařík si dnes do své rubriky Co v učebnicích nebylo, vybral blesky. O prázdninách začne stěhování katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. Na září je pak naplánovaná rozsáhlá rekonstrukce památky. Jedno z témat dnešního pohodového odpoledne dozvíte se, že film Limonádový Joe se vrací do kin v restaurované podobě. A slavným Severočechem bude tentokrát spisovatel Arnošt Herman a přidáme i písničky, které nestárnou. Tentokrát zaspívá Valdemar Matuška nebo Hana Hagerová, ale teď už je připravená skupina Buty se svým hitem Tata.
0: Pohodové odpoledne s Milanem

0: Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, 2:00 odpoledne, 13 minut k tomu. Dnes se s nimi sice nepotkáme, ale není to tak dlouho, co jsme si je na severu Čech docela užívali. Co to je? Blesky. O právě o nich bude Martin Písařík mluvit v našem dnešním díle seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Trojice BSP, tedy Baláš a Střihavka Pavlíček, jejich asi největší hit Země vzdálená 14 hodin, skoro 22 minut, pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V červenci se veřejnosti uzavře katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. V plánu je totiž rozsáhlá rekonstrukce, která se bude týkat například výměny elektroinstalace nebo zabezpečovacího zařízení. Další podrobnosti má teď pro nás redaktorka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne. Co všechno se bude vlastně opravovat?
1: S začátkem prázdnin bude zapotřebí nejdřív vystěhovat a zabezpečit veškerý mobiliář uvnitř katedrály, alespoň ten, který vystěhovat jde, a od nového školního roku by pak začaly první stavební práce. Podle delegáta Ad Omnia Radka Jornečky se v současné době dokončuje zadávací dokumentace. Opravy by se měly týkat štukových prvků, nové výmalby, která se vrátí do původních barev. Nový pak bude kamerový systém, ozvučení nebo osvětlení chrámu. A upravený bude i samotný vstup do katedrály. Podobu změní dřevěné zádveří, které by mělo být nově prosklené, aby bylo do chrámu lépe vidět. A katedrála bude také bezbariérová.
0: Kolik bude rekonstrukce stát a kdy bude hotovo?
1: Konkrétní výsledná cena bude známa až po výběrovém řízení na zhotovitele, nicméně Litoměřické biskupství podle Radka Jurnečky počítá s náklady ve výši 40 až 50 milionů korun. Dotace pak pokryje zhruba 70% této částky a stejné to bude i se slavnostním znovuotevřením chrámu. Pokud vše půjde podle plánu, pak by mělo být hotovo na jaře roku 2028. Jurnečka ale uvedl, že s ohledem na postup a náročnost stavebních prací se může ten termín otevření katedrály posunout až na září 2028.
0: Mm-hmm. Lucko, jak to bude s pravidelnými bohoslužbami?
1: Náboženské obřady a mše pod celou dobu rekonstrukce převezmou další tři kostely, které v Litoměřicích jsou. S ohledem na počet praktikujících věřících by kapacity podle Radka Jurnečky měly stačit.
0: Zjistila kolegyně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

den. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Karel Zich, za malou chvíli zpěvák Petr Nať, 14 hodin 30 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě, Limonádový Joe, režiséra Oldřicha Lipského, bude mít dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šoberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo, jo, to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek. Fialový fialek.
1: Hana Hegerová, vana plná fialek v dnešním středečním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, kde nebude chybět ani další slavný Severočecha. Milan Knotek nám dnes představí spisovatele a právníka Arnošta Hermana.
2: Slavní Severočeši.
3: Do takzvané severočeské literární školy patří spisovatel a právník Arnošt Herman, který se narodil v roce 1932 v Mladé Boleslavi. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Většinu života působil a tvořil v severních Čechách. S rodinou žil na Ústeckém Střekově. Dlouhodobě pracoval jako podnikový právník, soudce nebo advokát. Do literárního světa vkročil nejprve skrze novinové sloupky, kde se objevovaly jeho soudničky a povídky. Od 60. let psal drobné dramatické texty a povídky pro rozhlas. Často byly zaměřené na morální apely a kriminální motivy. Severočeské nakladatelství mu v roce 1976 vydalo psychologickou novelu Muž na betonových schodech. O 3 roky později následovala kniha Velká bílá oblaka o mladém chlapci, který se po návratu z výchovného ústavu snaží začlenit zpět do normální společnosti. Osud mladé ženy, která hledá cestu z nefunkčního a zkrachovalého manželství, zase stvárnil v románu Krůpěj Rosy. Další 3 Hermanovy knihy, Nad městem zářily hvězdy, Dlouhé dny čekání a 5 minut po rozsudku, vyšly po roce 2000. Jeho nejúspěšnější knihou byla ale Žena v taláru z roku 1983. Hlavní hrdinkou je zde advokátka a soudkyně, procházející osobní i profesní krizí. Arnošt Herman byl také spoluzakladatelem a místopředsedou Severočeského klubu spisovatelů. Zemřel v roce 2020.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O zpěvačce Evě Farné budeme ještě mluvit v následujících typech kolem 15:30, teď se ale ve vysílání Českého rozhlasu Sever vracíme k nám do regionu, konkrétně na Teplicko. Lidi z okolí kamenolomu Lahoště si stěžují na množství nákladních aut, hluk a prach. Na potíže upozorňují v souvislosti s rekultivací vytěženého prostoru. Vedení lomu to s nimi řeší a slibuje opatření.
1: Víte co, mě vadí, že tady pořád žijí, je to ta komunikace Lahoště.
2: A co je nikdo a pomoci?
1: Nikdo je nejdečeno, tady je nejdečeno. A tady přijde, tady
3: Obyvatelům Lahoště vadí těžké nákladňáky kamenolomu, které jejich obcí projíždějí. Lidem z Jeníkova a Oldřichova zase prach a hluk.
4: Hlučnost, prašnost, přesně tak. U nás teda především ta prašnost, že jo?
3: Přikivuje nezávislá starostka Jeníkova a Oldřichova Stanislava Kubajková.
4: Na životní prostředí jsme psali kvůli tomu a teď se musíme poradit, co s tím dál. Aby byla nižší prostě ta průjezdnost a my musíme vyřešit nějaký majetkový záležitosti.
3: Třeba obecní cestu kolem lomu, která je teď neprůchozí.
4: My jednáme s tím kamenolomem, že jo, samozřejmě vyšli nám vstříc v tom, že začali kropit komunikace, který jsme chtěli, kropí nám celou obec.
3: Skrápějí se taky cesty v areálu lomu a jeho rekultivovaná část, kterou teď procházíme s ředitelem kamenolomu Lahošť Petrem Tunkou.
5: Tamhle vlastně v té boudě máme právě připravený celý pás těch rozstřikovacích bodů, který v případě teda větrného počasí zapneme na 100%, protože vody máme dostatečné množství.
3: Vytěžený prostor zaplňuje uměle vytvořený vápenec. Cisterny přivezou sypký materiál, který se smíchá s vodou a pak stvrdne.
5: To je ono.
3: Tak to je vlastně uměle vytvořené?
5: To je uměle vytvořené. To je vlastně tady, vidíte rozvody potrubí, tamhle to dělo. To se vlastně z jedné strany připojí na vodu, z druhé strany na cisternu a smíchá se to v takovou kašovitou směs a rozlije se to a ono vlastně za 2 hodiny to stuhne. Akorát, že ty čerpadla vydávají poměrně nepříjemný zvuk, proto jsme teda se domluvili, že omezíme ty víkendy tak, abychom obyvatelům vyšli vstříc.
3: Cestu areálem ale podle Petra Tunky kamenolom z bezpečnostních důvodů lidem neotevře. Z kamenolomu Lahošť Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Miroš Birka, Marika Gombitová, v slepých uličkách, blíží se nám 15. hodina u nás ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Další zprávy a v nich se dozvíte třeba, že podnikatelé v Ústeckém kraji mohou získat krajskou dotaci až 500 000 korun.

Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Podnikatelé v Ústeckém kraji mohou získat krajskou dotaci až 500 000 korun. V České Lípě je znovu otevřená křižovatka ulic Děčínská a Antonína Sovy. Opakování ročníku neznamená zlepšení vzdělávacích výsledků žáka, uvedla to Česká školní inspekce. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Podnikatelé v Ústeckém kraji mohou žádat kraj o dotaci. Vouchery pro rozvoj podnikání slouží na podporu vzniku nových nebo rozvoj už existujících podnikatelských záměrů a aktivit. Kraj může rozdělit 215 milionů korun. Podle informací z krajského webu můžou podnikatelé získat od 50 tisíc do 500 000. Dotační program v pondělí schválili krajští zastupitelé. V České Lípě je v Zděčínské ulice znovu možné odbočit na sídliště Slovanka. Silničáři dokončili další etapu rekonstrukce a obnovili propojení ulic Děčínská a Antonína Sovy. Podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové se na své původní místo vrací také autobusová zastávka. Od soboty ale v této lokalitě začne další série plánovaných uzavírek.
2: Propojení centra se sídlištěm Slovanka se opět částečně přeruší v sobotu, kdy se bude asfaltovat pravý jízdní pruh ve směru z města od Bendlovy po Příčnou ulici. Opačný jízdní pruh na opravovaném zhruba kilometr dlouhém úseku se bude pokrývat asfaltem v pondělí. Od úterý 30. června bude následovat závěrečná letošní etapa oprava kruhového objezdu u okresního soudu. Hotovo má být za měsíc. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Uvedla to mluvčí policistů Barbora Šnévajsová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání. Upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
3: Má to jednu společnou příčinu, a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Novém Boru na Českolipsku se v ulici Bedřicha Engenmana nedaleko železničního přejezdu srazila dvě osobní auta. A stále dejte pozor, v Mostě dvě osobní auta se tam srazila na nájezdu na silnici číslo 13 u supermarketu Billa. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne pokračuje, posloucháte Český rozhlas Sever. Končí nám pomalu a jistě školní rok a my jsme zjišťovali, co nejen pro děti chystají v ústecké zoologické zahradě. A za pár minut to prozradíme. Navštívíme také v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí město Osek, které má ve své historii i bohužel jednu tragédii na dole Nelson, při které zemřelo 144 horníků. A v typech budu mít hodně hudby, také jedno divadlo pod noční oblohou a k tomu přidáme ještě pár akcí pro děti a přidáme také písničky, které nestárnou, třeba Hanu Zagorovou nebo Karla Gotta s Marcelou Holanovou.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, písnička s názvem Zdá se, posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dnes se naše redaktorka stopařka Veronika Jaklová vydala do ústecké zoo, zjišťovala, čím zahrada láká dospělé i děti k návštěvě. Veroniko, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak co je tedy v těchto dnech pro návštěvníky tahákem?
2: Tradičně k velmi oblíbeným patří komentované krmení zvířat. Asi proto, že běžně je krmení zvířat v zoo zakázané, takže vidět zvířata jak baští, to je pro lidi zajímavé. V ústecké zoo tak můžete vidět krmení tučňáků, žiraf, surikat, lemurů, ale i mravenečníků a tuleňů. Lidé možná nevědí, že do zoo se mohou vypravit i posetnění, což v těchto těch vedrech může být hodně zajímavé. Takzvané noční prohlídky se konají každý pátek od 21 hodin, v srpnu o půl hodiny dříve a je třeba se objednat předem. Komentovaná prohlídka krátce před a po západu slunce umožňuje zahlédnout takové druhy zvířat, které jsou aktivní za soumraku nebo v noci. K nim patří například velemiš obláčková, irbis nebo některé druhy plazů. Atraktivní jsou také placené programy Den chovatelem, kdy zájemci pod dohledem odborníka pečují o vybraná zvířata, například lenochody, kuskusy, tučňáky nebo tuleně. Účastníci připravují krmení a pomáhají s úklidem ubikací. A když mají štěstí, uvidí i veterinární ošetření.
0: Co ještě mohou návštěvníci zažít?
2: Během letní sezóny je v provozu letos z Brusu nový zoovláček, který sveze zájemce od vstupní pokladny z Drážďanské ulice k hornímu vchodu zoo. Vláček má dvě přívěsné kabiny a celkovou kapacitu 65 míst a může přepravovat i kočárky a handicapované osoby. Jestli se návštěvníci chtějí dozvědět víc o tom, jak to v zoo chodí a také zajímavosti o zvířatech, tak pro skupiny zoo připravila komentované prohlídky s průvodci. Trvají zhruba 2 hodiny a jsou zaměřené na dolní část zoo od vstupu po exotárium a pavilon Šelem. U dolní pokladny najdou zájemci ještě nový fotokoutek, kde si mohou pořídit originální fotku na památku.
0: Máš ještě nějaké další tipy?
2: V den vysvědčení mají děti do 15 let vstup do ústecké zoo za 1 korunu. O prázdninách se v zoo uskuteční 3 turnusy příměstských táborů a poslední víkend v srpnu se poběží už 4. ročník benefičního běhu Proběhni si zoo. A určitě doporučuji podívat se do expozice tuleňů, protože 8. června se v zoo narodilo mládě tuleně obecného. Porodila ho 17-letá samička a zkušená matka a jde o první letos narozené mládě tuleně obecného v zoologických zahradách v Evropě.
0: Zjistila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Anna K. Vždycky se budeme znát v programu Českého rozhlasu Sever v dnešním pohodovém odpoledni. Teď už je ale připravená Alena Škraňková, náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A tentokrát se vydáme pod Krušné hory do města, kam já si rád zajedu na dobré pivo, tedy do Oseka.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Osek na Teplicku má ve znaku opatskou berlu, dub, dvě skřížená hornická kladívka a hrabišické hrábě. Čtyři symboly, které popisují historii města. V roce 1196 vznikl cisterciácký osecký konvent. Stavba kláštera začala v roce 1206 a už za dva roky byl vysvěcen hlavní oltář chrámu a přilehlý hřbitov. Klášter získal do vlastnictví velké pozemky i celé vesnice. V průběhu několika staletí zažíval lepší i horší časy. Cisterciáci se tam vrátili v roce 1989. Od roku 1995 je klášter národní kulturní památkou. Minulost Oseka poznamenala i těžba uhlí. Na katastrálním území těžily tři šachty. Důl Nelson 3 se zapsal do historie výbuchem uhelného prachu. K němu došlo 3. ledna 1934 ve 4:45 odpoledne. V podzemí tehdy pracovala celá odpolední směna. Výbuch byl slyšitelný v širokém okolí. K otřesům půdy došlo nejen v Oseku, ale i v Duchcově a v Harlovce. Neštěstí, které si vyžádalo 144 životy, připomíná pomník obětem katastrofy na dole Nelson na kraji města. Každoročně přilákají do města tisíce návštěvníků tradiční osecké slavnosti. Ty letošní se budou konat 22. a 23. srpna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Petr Kotwald, Stanislav Hložek, jejich slavná Bílá královna, 15:30 a to u nás v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Znamená, že jsou přichystány další tipy, pojďme na to. Zámecké kulturní léto v Litvínově má v programu další koncert. V 16 hodin, tedy už za půl hodinky, zahraje na nádvoří Litvínovského zámku Dechový orchestr mladých. Tančit se opět bude na terase Krušnohorského divadla, kdy vám zahrají na poslední chvíli country skupina Steplic, hrající i trochu toho blues a začátek je opět v 16 hodin. Čeho se báli dávní Slované? Pro děti starší 7 let je dnes připraveno v letním kině v Ústí nad Labem představení Vím kolektiv Sien. Potkají tu Kikimoru, Rusalku, Vodníka, Plivníka či Domovika. Inscenace plná masek, loutek a kostýmu začíná v 17 hodin. Dětem by se dnes mohl líbit ale také v Žatecké staré papírně, kde mezi 10. a 17. hodinou probíhají modelářské dílny. Pokud to dnes nestihnete, zajděte s dětmi do staré papírny. Ve stejný čas, tedy mezi 10. a 5. odpoledne zítra. Poslední červnová živá křížovka bude v Děčíně patřit Kamile Hendrichové. Křížova ulice vás ráda přivítá v 18 hodin. Autorský muzikál s písničkami Evy Farné si připravili žáci a učitelé Jirkovské základní umělecké školy. Představení Málo se známe přináší příběh ze školního prostředí a otevírá témata blízká dětem i dospívajícím. Vztahy ve třídě, přijetí do kolektivu, šikanu, odvahu být sám sebou i sílu postavit se za druhé. Muzikál můžete vidět dnes v 18 hodin v Jirkovském divadle. Hudební festival Ludvika van Beethovena se na dnešek přesunul do Velkého března. Na zámku vás v 19 hodin čeká komorní koncert. Účinkují Jiří Bárta na violončelo a Terezie Fialová na klavír. Divadelní léto na Hněvíně nabídne opět slavnou inscenaci Sluha dvou pánů, a to v podání Městského divadla v Mostě. Na večerní představení můžete dorazit na 20. hodinu.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Marcela Holanová, samozřejmě Karel Gott, jejich slavný duet Čau, lásko. 15:39 odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje. My se opět vrátíme před koncem do dopoledního vysílání, do pořadu Dáme řeč, kde jste si dnes se Zdeňkem Lukeslem povídali o tom, jestli si potraviny nebo hotová jídla objednáváte přes internet. Do studia se dovolal posluchač Vašek z Postoloprt.
1: Jídlo jsem tam ano, přes různý ty aplikace, no většinou přes aplikaci. Stalo se mi, že mi třeba v Liberci přivezli pizzu v obráceně, že jo?
2: Jak v obráceně?
1: No normálně tou náplní dolů, náplní síru a vytekla. Když jsem volal do pizzerie, tam mi řekli, že musím na tu přepravní společnost, když volám tam, ty mi řekli, že to v pizzerii blbě nandali.
2: Aha, no takže no. Jste to nevyřešil.
1: Takže jsem žijící jsem jet quattro formaggi a k tomu jsem přikusoval těsto.
2: No a je to většinou pizza, co si objednáte přes internet?
1: Pizza, burgery a jednou jsem si snad objednal i něco azijského, ale co si radši zajdu.
2: A takový třeba, že byste si objednal svíčkovou, to ne?
1: No, tak když vidím, co provedli s pizzou, tak si nedokážu představit, jak by mě přivezli svíčkovou.
2: No a potraviny přes internet.
1: No, když u nás ta jedna firma, ty voze jenom rohlíky, že jo, tak tam já nenakupuju a to moc nejím.
2: Ano.
1: No, takže a nikoho jiného vlastně neznám.
2: Dobře, takže máte zkušenost jenom s tou pizzou obrácenou. Dobře.
1: Ano.
2: Tak snad vám chutnala. Co dneska budete mít k obědu?
1: Dneska si někam skočím do restaurace, asi v Postoloprtech. Si zajdu na něco dobrýho.
2: Tak dobrou chuť, mějte se hezky.
1: Díky, mějte se hezky.
0: Zítra si budete povídat o Vladimíru Hronovi. Možná tomu nebudete věřit, ale známý moderátor, zpěvák, komik a imitátor se narodil v Mostě právě před 60 lety. Co byste Vláďovi popřáli? Byli jste někdy na jeho vystoupení? Znáte se osobně? Co jste s Vláďou zažili? Už teď můžete psát na naši e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zavolejte zítra po 9. hodině přímo do studia na telefon 475 212 212. No a já jdu na ten e-mail, protože s Vláďou Hronem jsem co by s bývalým kolegou z jednoho mosteckého rádia zažil toho opravdu hodně. Ale teď už pokračuje zpěvák Limaleo, slavný Neverending Story.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Činasky, za 12 minut je tady 16. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V Česku máme zhruba 250 klasických kin. Jejich sítě podle asociace provozovatelů kin dlouhodobě stabilní i díky obcím a městům, které mají zájem a prostředky kina podporovat. Ale i přesto musí provozovatelé přicházet s novými netradičními formáty, na které návštěvníky přilákají. Například kino v Železném Brodě na Jablonecku pořádá kvízy, pálení čarodějnic i festival.
1: Na festivalu Kulty kino v Železném Brodě mi jeden z pořadatelů Cyril Vacek popisuje, jak se vede kino na maloměstě.
2: Člověk musí sestavovat ten program a tu náplň tak, aby to vyhovovalo co nejvíc lidem, takže nastavujeme klasicky premiéry filmů, který zrovna chodí, ale snažíme se tomu dávat právě i nějaký jako ráz takového jako filmového klubu, to znamená, že se snažíme propojovat s těma divákama, aby si i oni třeba mohli do toho vstupovat, co by tam chtěli za filmy, takže děláme nějaký speciální akce.
1: Podobně popisuje práci v klasických biografech i asociace provozovatelů kin. Zmiňuje, že kina musí využívat doprovodné akce, jako jsou kvízy, koncerty nebo netradiční projekce. To se osvědčilo i kinu Jitřenka v Semilech, říká vedoucí Ondřej Šír.
3: My děláme cestopisné přednášky, pak máme festival Jeden svět, máme festival Semifilm na podzim, máme filmový klub, studentské kino.
1: Semilským kinem projde ročně zhruba 20 000 diváků. V Železném Brodě by to mohlo být lepší, říká Cyril Vacek.
2: Je to z části tím, že prostě v současné době kina bojují v konkurenci těžký prostě streamovacích platform a je to jako přirozený vývoj.
1: V Železném Brodě i v Semilech provozují kina města, ale například liberecké kino Varšava žije z vlastní činnosti, dotací a darů. Vysvětluje provozovatel Ondřej Pleštil.
4: My jsme schopni tak 80% si na sebe vydělat vlastním provozem a zhruba 20% vlastně máme vlastně z vlastní grantové činnosti a z dotací, které si prostě kde seženeme. Jeden z našich pilířů je i vlastně soukromí dárci.
1: Podle asociace provozovatelů kin čelí v současné době klasické biografy neustále rostoucím nákladům na provoz. Ale díky obcím a městům, která mají zájem a prostředky kina podporovat, jich zaniká naprosté minimum. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Já doufám, že i vy máte dnes nádherný den, jak nám o tom zpívala Věra Špinarová, Václav Neckář. Pokračuje pohodové odpoledne, které ale jde už do finále, protože za necelých 7 minut je tady 16. hodina. Další zprávy Českého rozhlasu Sever, se kterými se vrátí do studia kolegyně Petra Vališová, a pak už se můžete těšit na Humoriádu. A hostem u Patrika Rozehnala ve studiu bude dnes básník, textař, spisovatel, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf Josef Fousek. Opět se máte na co těšit. A já se budu těšit na slyšenou po 17. hodině v pořadu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud. Domov pro seniory v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Studenti ze střední průmyslové školy v Železném Brodě zvítězili v národní talentové soutěži. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
3: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci.
2: Domov pro seniory v Parvířské ulici v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Během jeho dnešního křtu se promítal film Moře na dvoře režiséra a scénáristy Martina Horského. Zahrada poskytuje stín a jezírko prostor ochlazuje. Podle zjištění ČTK místo seniori ve vedrech oceňují. Luboš Trojna, ředitel městské správy sociálních služeb, pod které zařízení spadá, uvedl, že úpravy stály 200 000 korun. Vítězi soutěže Talent pro firmy se stali studenti střední umělecko-průmyslové a sklářské školy v Železném Brodě na Jablonecku. Mezinárodní soutěž měla prověřit technické znalosti studentů pro budoucí zaměstnání. Pořádá ji každoročně Hospodářská komora. Soutěžící museli složit komplikovaný model a prokázat své dovednosti se stavováním nebo opravováním přístroje. Podrobnosti doplňuje ředitel školy Jan Hásek.
4: Naši chemici krom chemických dovedností umí pracovat i s technickými dovednostmi typu sestavování náročného zařízení přístroje podle technického výkresu.
2: Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce od dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČESu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 43 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Varnsdorfu se v Kamenické ulici srazila dvě osobní auta a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všeli, co snapadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého. I my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pát, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl, bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině, vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, a nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojice Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě, takhle každý všední den. V tomto čase ukázky ze

0: Vidím pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
1: Já?
0: A vybírám...
1: Moc děkuju.
0: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
0: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
3: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
4: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
5: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
4: Co soudíte o nápojích lásky?
5: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
4: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
5: No tak celé týmy psychologů na tomhle problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
4: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
5: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
4: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
5: No to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to 4x opakovalo.
4: 4x?
5: 4x, ano.
4: A jsou šťastní?
5: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
4: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce, co vy na to?
5: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
4: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
5: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili,

dělit, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění. Protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat kvůli tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům Humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolně všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe užil bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije.
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky. Hmm.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho na jeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísný šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď tři roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval dvakrát dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslím, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci tě lhát, byly tři láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to ne, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím, kdo pomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: I nám svátek Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl,
7: no.
6: A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Ne, mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: tady
7: před
6: mě.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: Já tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustá? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, že se nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Ah! Co? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal, jo? Brambory, že černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Zkus to někam přijít se žádostí a bíně.
4: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, ťuk, no.
3: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
4: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. Kamenolom Lahošť po stížnostech obcí a lidí z okolí víc kropí a omezuje noční práci. Jablonec nad Nisou zvažuje, zda koupit areál Dobrá voda. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Lidi z okolí kamenolomu Lahošť na Teplicku si stěžují na množství nákladních aut, hluk a prach. Na potíže upozorňují v souvislosti s rekultivací vytěženého prostoru. Vedení lomu to s nimi řeší a zavádí opatření. Třeba omezuje práce v noci a o víkendech nebo víc kropí. Pokračuje nezávislá starostka Jeníkova, kam kamenolom podle katastru patří Stanislava Kubajková.
3: Určitě je to vstřícný krok, samozřejmě, protože já jsem požadovala teda, aby se kropilo nejen v okolí kamenolomu, ale aby nám skrápili celou obec jako takovou, takže v tom nám vyšli vstříc, jo? Dělají to každou středu.
2: Více se dozvíte v této hodině. Do letního kina v Ústí nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmu. Městské kulturní středisko, které areál spravuje, připravilo první film na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. Dnes o tom za středisko informovala Sabina Straková. Jablonec nad Nisou zřídí pracovní skupinu, která prověří možnosti využití sportovně rekreačního areálu Dobrá voda. Majitelé se ho rozhodli prodat a odkup nabídli i městu. To teď zajistí znalecké posudky ke stanovení obvyklé ceny. V areálu je mimo jiné bike park, které se pořádají významné evropské soutěže na horských kolech. Jednou z možností, jak tak areál rozšířit o další single tracky a další prosjezd. Součástí by mohlo být i ubytování navázané přímo na sportoviště, říká zastupitel Petr Klápště z uskupení Společně pro Jablonec.
4: Určitě stojí za to prověřit, ale tím, že máme ten územní plán, který nám to chrání, tak to není něco, kde by bylo ve veřejném zájmu to řešit ukvapeně a zároveň pojďme na cenu, která je v tomhletom ohledu realistická. Což to, co zatím vlastníci nabízí, 32 milionů, realistické není.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno a nejnižší teploty klesnou na 15 stupňů. Počasí na zítra opět jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Stále dejte pozor, ve Varnsdorfu v Kamenické ulici se srazila dvě osobní auta a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti kvůli stavebním pracem. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále pěkné středeční odpoledne posloucháte Český rozhlas Sever, 4 minuty po 17. hodině. U nás je čas na pravidelný pořad Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Českém rozhlase Sever začal Den v kraji a souhrn aktuálních informací od nás z regionu má pro nás Petra Vališová.
2: Obce z Teplicka dnes představila v Košťanech připravované cesty pro cyklisty. Teplice spolu s Újezdečkem Jeníkovem a Košťany vybudují trasu k jezeru Barbora. Svazek obcí Barbora Otakar chce zase cyklostezku kolem jezera, říká nezávislá starostka Jeníkova Stanislava Kubajková, na jehož katastru Barbora leží.
3: Že to krásná rekreační oblast a jak to území využít, co pro to udělat, aby to bylo ještě lepší.
2: V Teplicích začala oprava Trnovanské ulice v sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené na 3 etapy a potrvají do konce října. Oznámilo to město na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními ulicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
4: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst.
2: Ústečtí policisté obvinili z výtržnictví muže, který střílel v Ústeckém Krásném Březně z okna paneláku na cisternu s vodou. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové měl 50-letý muž v bytě volně odložené airsoftové a kuličkové zbraně a plynovou pistoli. Nadýchal přes 2 promile alkoholu. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Během jeho dnešního křtu se promítal film Moře na dvoře režiséra scénáristy Martina Horského. Luboš Trojna, ředitel městské správy sociálních služeb, pod které zařízení spadá, uvedl, že úpravy stály 200 tisíc korun. Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrné zdi kolem výběhu zubra evropského. Zvířata jsou prozatím umístěná v náhradních prostorech. Podle náměstka primátora Martina Bociána z hnutí Nový Sever byly některé betonové konstrukce ve velmi špatném stavu.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měla Petra Vališová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní středeční den v kraji. Na náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku přibyla houpačka. Kdo ji vyzkouší, pozná, že není úplně obyčejná. Vydává totiž i zvuk. Audio houpačka je součástí roční kampaně zaměřené na život dětí v náhradní péči. Vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova.
1: Dom pro ně znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i tety, které tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 17 hodin 22 minut, duet Jany Kerschner a Petra Habky, posloucháte Český rozhlas Sever, Den v kraji. Venku máme vedro, že by jeden šel do práce nejradši v plavkách. Pojďme se na to počasí podívat, jak to bude dnes odpoledne vypadat a hlavně, kam nám budou stoupat teploty. Zítra je tady předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A já na telefonní lince vítám meteorologku Janu Ehrtovou, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak kam nám ty teploty dnes vystoupaly a co se odpoledne ještě čeká?
2: Tak dneska už padaly teplotní rekordy v Ústeckém kraji. Dneska na 6 stanicích nám padly teplotní rekordy. Nejvíc bylo naměřeno opět v Doksanech 34,5 stupně Celsia, ale třeba Ústecký Vaňov, ten nebyl moc úplně pozadu, 33,5 stupně Celsia. Takže dneska opravdu tropický už den. O oblačnosti se ani nedá dlouze hovořit, zkrátka bude slunečno, takže během noci očekáváme, že bude opravdu jasná noc a ranní teploty nám budou klesat na 18 až 15 stupňů Celsia, s tím, že opravdu vítr bude jenom pouze velmi slabý.
0: Co zítřek, změní se něco vůbec?
2: Změní se, bude teplej. Zkrátka oteplení očekáváme každým dnem až do nedělního dne. Zítra budou maxima, když už dneska byly téměř 35 stupňů Celsia, tak se obávám, že zítra to číslo bude ještě větší, než máme aktuální předpovědi, takže takových 32 až 35 reálně určitě bude, takový ty Doksany nebo ty stanice, které jsou náchylnější na více to teplo, budou mít zřejmě zítra i přes těch možná i 36 stupňů Celsia. Každopádně je vydána výstraha, jak pro dnešek, tak pro zítřek na žlutý stupeň nebezpečí, ale výstraha se bude samozřejmě upravovat a ty další dny se ta nebezpečnost bude zvyšovat a určitě se dostaneme do takových čísel nebo do takových barviček jako oranžová a vypadá to, že i na víkend budeme mít extrémní teploty s červenou barvičkou, takže už teď dopředu apelujeme na to, aby lidé opravdu dbali nějaké zvýšené opatrnosti a nechodili na přímé slunce, zejména tady během pátku, soboty a neděle.
0: Dávejte tedy na sebe pozor, běžte se hned teď a nejlépe napít. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: 6. přesně jedna minuta k tomu, pohodové odpoledne pokračuje, tedy pardon, den v kraji pokračuje právě teď a my se vydáme na Teplicko. Lidé z okolí kamenolomu Lahošci stěžují na množství nákladních aut, hluk a prach. Na potíže upozorní v souvislosti s rekultivací vytěženého prostoru. Vedení lomu to s nimi řeší a slibuje opatření.
1: Víte co, mě vadí, že tady pořád ruší, jenom ta komunikace Lahošte. A co je Jiníkov a Pouště?
2: Jiníkov je
1: Jiníkov. Ten je nejvíc kalčený.
3: Obyvatelům Lahoště vadí těžké nákladňáky kamenolomu, které jejich obcí projíždějí. Lidem z Jeníkova a Oldřichova zase prach a hluk.
4: Hlučnost, prašnost, přesně tak. U nás teda především ta prašnost, že jo?
3: Přikivuje nezávislá starostka Jeníkova a Oldřichova Stanislava Kubajková.
4: Na životní prostředí jsme psali kvůli tomu a teď se musíme poradit, co s tím dál. Aby byla nižší prostě ta průjezdnost a my musíme vyřešit nějaký majetkový záležitosti.
3: Třeba obecní cestu kolem lomu, která je teď neprůchozí.
4: My jednáme s tím kamenolomem, že jo, samozřejmě vyšli nám vstříc v tom, že začali kropit komunikace, který jsme chtěli, kropí nám celou obec.
3: Skrápějí se taky cesty v areálu lomu a jeho rekultivovaná část, kterou teď procházíme s ředitelem kamenolomu Lahošť Petrem Tunkou.
5: Tamhle vlastně v té boudě máme právě připravený celý pás těch rozstřikovacích bodů, který v případě teda větrného počasí zapneme na 100%, protože vody máme dostatečné množství.
3: Vytěžený prostor zaplňuje uměle vytvořený vápenec. Cisterny přivezou sypký materiál, který se smíchá s vodou a pak stvrdne.
5: To je ono.
3: Uhum, tak to je vlastně uměle vytvořené?
5: To je uměle vytvořené. To je vlastně tady, vidíte rozvody potrubí, tamhle to dělo. To se vlastně z jedné strany připojí na vodu, z druhé strany na cisternu a smíchá se to v takovou kašovitou směs a rozlije se to a ono vlastně za 2 hodiny to stuhne. Akorát, že ty čerpadla vydávají poměrně nepříjemný zvuk, proto jsme teda se domluvili, že omezíme ty víkendy tak, abychom obyvatelům vyšli vstříc.
3: Cestu areálem ale podle Petra Tunky kamenolom z bezpečnostních důvodů lidem neotevře. Z kamenolomu Lahošť Jana Vitásková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Já dodám, můžete je poslouchat i staré songy, tedy písničky, které nestárnou i u nás na Českém rozhlase Severle. Teď už zpět k regionálním informacím. V červenci se veřejnosti uzavře katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích. V plánu je totiž rozsáhlá rekonstrukce, která se bude týkat například výměny elektroinstalace nebo zabezpečovacího zařízení. Další podrobnosti má redaktorka Lucie Hyzlová.
1: S začátkem prázdnin bude zapotřebí nejdřív vystěhovat a zabezpečit veškerý mobiliář uvnitř katedrály, alespoň ten, který vystěhovat jde, a od nového školního roku by pak začaly první stavební práce. Podle delegáta ad omnia Radka Jornečky se v současné době dokončuje zadávací dokumentace. Opravy by se měly týkat štukových prvků, nové výmalby, která se vrátí do původních barev, nový pak bude kamerový systém, ozvučení nebo osvětlení chrámu. A upravený bude i samotný vstup do katedrály, podobu změní dřevěné zádveří, které by mělo být nově prosklené, aby bylo do chrámu lépe vidět. A katedrála bude také bezbariérová.
0: Kolik bude rekonstrukce stát a kdy bude hotovo?
1: Konkrétní výsledná cena bude známa až po výběrovém řízení na zhotovitele, nicméně Litoměřické biskupství podle Radka Jurnečky počítá s náklady ve výši 40 až 50 milionů korun. Dotace pak pokryje zhruba 70% této částky a stejné to bude i se slavnostním znovuotevřením chrámu. Pokud vše půjde podle plánu, pak by mělo být hotovo na jaře roku 2028. Jurnečka ale uvedl, že s ohledem na postup a náročnost stavebních prací se může ten termín otevření katedrály posunout až na září 2028.
0: Mm-hmm. Lucko, jak to bude s pravidelnými bohoslužbami?
1: Náboženské obřady a mše pod celou dobu rekonstrukce převezmou další tři kostely, které v Litoměřicích jsou. S ohledem na počet praktikujících věřících by kapacity podle Radka Jurnečky měly stačit.
0: Zjistila kolegyně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.
3: Jdám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slate, jejich hit a Majo Majem, vracíme se k nám na sever Čech, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Dnes naše redaktorka, stopařka Veronika Jaklová, se vydala do ústecké zoo, zjišťovala, čím zahrada láká dospělé i děti k návštěvě. Tak Veroniko, co je v těchto dnech pro návštěvníky tahákem?
2: Tradičně k velmi oblíbeným patří komentované krmení zvířat. Asi proto, že běžně je krmení zvířat v zoo zakázané, takže vidět zvířata jak baští, to je pro lidi zajímavé. V ústecké zoo tak můžete vidět krmení tučňáků, žiraf, surikat, lemurů, ale i mravenečníků a tuleňů. Lidé možná nevědí, že do zoo se mohou vypravit i posetnění, což v těch vedrech může být hodně zajímavé. Takzvané noční prohlídky se konají každý pátek od 21 hodin, v srpnu o půl hodiny dříve a je třeba se objednat předem. Komentovaná prohlídka krátce před a po západu slunce umožňuje zahlédnout takové druhy zvířat, které jsou aktivní za soumraku nebo v noci. K nim patří například velemiš obláčková, irbis nebo některé druhy plazů. Atraktivní jsou také placené programy Den chovatelem, kdy zájemci pod dohledem odborníka pečují o vybraná zvířata, například lenochody, kuskusy, tučňáky nebo tuleně. Účastníci připravují krmení a pomáhají s úklidem ubikací. A když mají štěstí, uvidí i veterinární ošetření.
0: Co ještě mohou návštěvníci zažít?
2: Během letní sezóny je v provozu letos z Brusu nový zoovláček, který sveze zájemce od vstupní pokladny z Drážďanské ulice k hornímu vchodu zoo. Vláček má dvě přívěsné kabiny a celkovou kapacitu 65 míst a může přepravovat i kočárky a handicapované osoby. Jestli se návštěvníci chtějí dozvědět víc o tom, jak to v zoo chodí, a také zajímavosti o zvířatech, tak pro skupiny zoo připravila komentované prohlídky s průvodci. Trvají zhruba 2 hodiny a jsou zaměřené na dolní část zoo, od vstupu po exotárium a pavilon Šelem. U dolní pokladny najdou zájemci ještě nový fotokoutek, kde si mohou pořídit originální fotku na památku.
0: Máš ještě nějaké další tipy?
2: V den vysvědčení mají děti do 15 let vstup do ústecké zoo za 1 korunu. O prázdninách se v zoo uskuteční 3 turnusy příměstských táborů a poslední víkend v srpnu se poběží už 4. ročník benefičního běhu Proběhni si zoo. A určitě doporučuji podívat se do expozice tuleňů, protože 8. června se v zoo narodilo mládě tuleně obecného. Porodila ho 17-letá samička a zkušená matka a jde o první letos narozené mládě tuleně obecného v zoologických zahradách v Evropě.
0: Zjistila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: František Nedvěd, jeho slavný Franky Dlouhán, den v kraji s datem 24. června u konce. Honzům ještě přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku a loučím se po 18. hodině. Písničky na přání a Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, den

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Prezident Pavel bude moct jet na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Novým děkanem Přírodovědecké fakulty Ústecké univerzity je Martin Švec, současný proděkan. Nová výstava v muzeu představí 3D modely hradů Friedland nebo Grabstein. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
2: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: Nového děkana má Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Akademický senát zvolil jediného kandidáta dosavadního proděkana pro studium Martina Švece. Podle mluvčí univerzity Jany Kasaničové se ve funkci ujme v listopadu. Ve vedení fakulty vystřídá Michala Varadyho, který ji řídil 8 let. Mezi své priority řadí například rozšiřování projektové činnosti a posilování spolupráce s regionálními partnery. V hlavním sále Severočeského muzea v Liberci je nově k vidění výstava věnovaná hradům na Liberecku. Návštěvníkům nabídne nejen informační panely, ale také repliku hradní brány v životní velikosti a 3D modely 6 hradů, například Friedlandu, Grabsteina nebo Jestce. Součástí expozice jsou také erby rodů, které ve středověku na Liberecku působily, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
3: To jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout. V pondělí.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno a nejnižší teploty klesnou na 15 stupňů. Počasí na zítra opět jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích se na nádražním náměstí srazilo osobní auto s trolejbusem a v Chomutově na parkovišti u supermarketu Lidl havarovalo osobní auto. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Posloucháte večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever a i vy si můžete přát nějakou svoji oblíbenou písničku. Stačí zavolat sem a domluvit se. Telefonní linka je 475 212 212 a nebo můžete napsat, naše e-mailová adresa je zahrajte@rozhlas.cz. A já už koukám, že první e-mail dorazil. Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Všechny srdečně zdravím. Zahrajte prosím písničku pro hezký den, jmenuje se Spanish Eyes a bude to písnička, kterou posílám Pavlíkovi do Kostelce, Honzíkovi, Františkovi do Kralup, Andělce, Božence, Jarmilce, vám, takže děkujeme a všem posluchačům děkuji za zahrání Božena ze Žatce.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever se dovolala Emílie z Lipové ve Šluknovském Výběžku. Paní Emílie, hezký podvečer.
1: No, dobrý večer. Ještě skoro je, ale ještě svítí sluníčko.
0: Tak komu zahrajeme?
1: Dobrý večer všem. Takže nejdřív musím poděkovat svému zeťákovi Pepovi, který se mi postavil, který se mi staral o moji jedinou slepičku, co mám, a seče mi zahradu.
0: Mm-hmm.
1: A pak musím taky poděkovat moji dceři, která jezdila za mnou do Rumburku každý den na intenzivní péči a teď mi chodí nakupovat.
0: Tak to je hodná.
1: Musím poděkovat mému vnukovi, který taky s tím pomáhá. No a jedny paní, co mi zavolala sanitku, a jejímu manželovi, který mě sundal pouto v tom autě a vyndal nohy. Potom požárníkům, který přijeli 3 auta a ještě dodávka s jejich zdravotníkem Martinem Adámkem, který se o mě taky postaral. No a záchranka pak přijela. Tak děkuji všem a všem sestřičkám, ošetřovatelkám a doktorům z té intenzivní péče, co se o mě starali. I pana primáře Klogera zdravím do Ostravy, který zrovna tam byl týden zase na výpomoc v Rumburku. A když odjížděl, tak se přišel taky se mnou rozloučit. No a prostě všem děkuju, že se o mě takhle starali.
0: Tak vidíte, kolik dobrých lidí se seběhlo kolem Emílie po její autonehodě. Tak všechna poděkování rádi vyřídíme a hlavně pošleme písničku. To jsme skoro ani neřekli, že bude zpívat Václav Neckář. Písničku Kdo vchází do tvých snů má lásko. Všechny zdravím a vás taky, Emílie, a držte se, ať se vám zdravíčko zlepší. Děkuji za zavolání.
1: Ještě pozdravuju taky pana doktora. Teď jsem byla v sobotu u něj, to je kardiolog v Rumburku. 3/4 hodiny mě vyšetřoval. Srdce mám v pořádku.
0: No tak, to je nejlepší zpráva nakonec. Necháme tedy jako poděkování zaspívat Vaška Neckáře.

0: Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují teď dál s Petrem, který trpělivě čeká na telefonu. Hezký podvečer, Petře.
1: Hezký podvečer.
0: Tak vy voláte z Bíliny a už to máte pěkně rozmyšlené, komu zahrajeme, tak povídejte.
1: Ano, přál bych si zahrát svý milovaný dceři Helence Svatový z Bíliny. Za její lásku, péči, za všechno, co pro mě v životě udělala a prostě ještě udělá. A přeju jí do jejího života, jejím dětem, všechno to nej, za lásku, kterou mi dala za celých 75 let.
0: Tak Helenku zdravíme a posíláme písničku pro ní, kterou jste vybral a jmenuje se Zvonky štěstí.

0: A dál můžete volat do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Naše číslo znáte 475 212 212. A já už zdravím Marii, která se dovolala teď. Marie, hezký podvečer.
1: Dobrý večer. A já bych chtěla zavolat mému manželovi Honzíkovi do nebička, protože mám dneska svátek. A chtěla bych písničku San Francisco, prosím, protože jsme tam byli spolu, je to 20 let už, ale tedy u mého bratra, který je taky po smrti, ale jako to nádherné město je San Francisco, tak bych chtěla mu to zahrát.
0: Tak určitě písnička už se rozeznívá, vzpomínám na Francisco, na San Francisco, aha, tentokrát San Francisco. V podání Valdemara Matušky. Aha.

Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever také posíláte e-maily, tak já se podívám, kdo další nám napsal. Dobrý den, zahrajte písničku od skupiny Verona Na mě nečekej. Zahrajte pro všechny posluchače a ještě by to bylo pro vás do rádia, takže my děkujeme. A to nám napsala Jarka z Ústí nad Labem.

0: Tak to byla Verona a teď tady máme už připravenou písničku a já ji neřeknu, já ji nechám jako překvapení, protože to by měl být dárek od Jarmily pro někoho. Jarmilo, hezký podvečer vám přeju.
1: Hezký podvečer, Evičko.
0: Tak chtělo by to slumit rádio nebo něco s tím rádiem udělat, protože tam máme ozvěnu, aby jsme se slyšeli.
1: Už je to dobrý?
0: Už je to dobrý, povídejte,
1: fajn.
0: Máte slovo.
1: Tak, já bych dneska chtěla popřát s touhle cestou Honzovi z Vlkavy k jeho dnešnímu svátku a popřát mu všechno nejlepší a hodně, hodně zdravíčka, hlavně to je nejdůležitější. Chtěla jsem mu nechat zahrát Valdemara Matušku jednu písničku, kterou taky měl rád kdysi, ale bohužel se to nevyšlo, tak mám pro něj to překvapení a to by měla být taky jeho oblíbená písnička.
0: Tak, dobře.
1: Takže Honzo, všechno dobrý a hodně radosti a štěstíčka a hlavně zdraví.
0: Tak, hodně štěstí ke svátku a tak neprozradíme to ani na konci, neprozradíme, ať si to vychutná.
1: Ne, necháme to, on bude vědět.
0: Jestli je to jeho oblíbená, tak on bude mít radost.
1: No,
0: tak,
1: měla by to být,
0: tak doufejme, Jarmilo, doufejme.
1: Jednu dobu si to nechával hrát.
0: No tak to je jasná věc. Tak Jarmilo, jdeme na to, jdeme ji pustit.

pak v kavárně objedná kafe, je šíleně vzteklá, že chci plzeňský. Plzeňský.

0: písnička dohrála na Českém rozhlase Sever, ale další písnička už je připravená, protože na telefonu nám trpělivě čeká. Pardon. Paní Maruška, povídejte.
1: Ano, zdravím, Evičko. Zdravím i všechny posluchače. A dneska bych potěšila písničkou paní Lindu do Německa k jejím zítřejším narozeninám. Milá paní Lindo, k té nádherné 84. hlavně pevné zdraví, nezbytné štěstíčko, lásky máte dost od pana Herberta a tak hlavně dny plné pohody. A to vám z celého srdíčka přeje Maruška z Chomutova. A jestli mohu, tak bych ještě pozdravila ty moje holčiny, Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem, Milenku, Ivetku, Jarmilku, do Jirkova Boženku a dvě Marušky do Děčína a Šestajovic. A písnička je pro všechny posluchače i pro vás. A Evičko, vás prosím, abyste ji oznámila a pustila. Děkuju moc.
0: Dobře, bude to skladba Indiánská píseň lásky v podání Felixe Slováčka. A vy jste to krásně řekla, tak už není co dodat. A děkujeme za zavolání a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever nám volá i pan Rudolf. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Evi.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Já bych sem chtěl od toho Merka Hoffmana toho...
0: Byl jsem v country nebi.
1: Ano.
0: Tak.
1: Byl jsem v country nebi.
0: Jdeme na to.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peciklár. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd. Oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse a tam...

pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nitích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

0: Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá. Tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil.
1: Mirek Hoffman pomalinku dospíval svou písničku Byl jsem v country nebi. No a já se koukám, že ještě dorazil taky e-mail do písniček na přání. Prosím o písničku tatínek by slavil dneska svátek. Pan Jan Šmíd, posílám mu jí do nebíčka. Děkuji, Švadlenka Radmila z Bílé hlíny.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO. Drony snímkovaly ústecký šikmý kostel, trojrozměrný model je na webu města. Školkovné v Jablonci nad Nisou zdraží od září pouze u lesní školky. Zítra bude povětšinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Nový 3D model šikmého kostela v Ústí nad Labem už zachytí památku bez lešení. Vznikne na základě dat z úterního snímkování pomocí dronů. Dosavadní virtuální model pochází z období, kdy na kostele ještě probíhaly opravy. Podrobnosti přibližuje Markéta Bláhová z oddělení geoinformačního systému ústeckého magistrátu.
2: Protože by byla škoda ten kostel mít pod lešení právě v tom 3D modelu. Je to dostupné z oficiálních stránek města, kde se dostanete na záložku mapový portál a tam vlastně je hned jako první odkaz na 3D model města.
1: V případě 3 měsíce trvajícího znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku se odvolali všichni 4 obžalovaní. Napsal to dnes server Seznam zprávy. Česká televize už dříve uvedla, že se proti rozsudku odvolal hlavní obžalovaný Karel Novák, který dostal od krajského soudu v Ústí nad Labem trest 15 let vězení. Mluvčí ústeckého krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařísková potvrdila serveru, že se proti nepravomocnému rozsudku odvolali všichni obžalovaní. Případ tak bude řešit odvolací vrchní soud v Praze. Případ se stal v roce 2024. V Jablonci nad Nisou zůstane školkovné i v příštím roce beze změny. Rodiče budou za docházku do mateřských škol nadále platit 700 korun měsíčně. Vyšší poplatek se bude týkat pouze lesní mateřské školy venku, kde vzroste o 100 korun na 1600 korun měsíčně. Podle náměstkyně primátora Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj je důvodem navýšení rostoucí cena personálních nákladů.
3: Školka dává důraz na individuální přístup a pro tu organizaci díky tomu, že jsou velkou část toho dne nebo větší část toho dne venku, tak samozřejmě vyžaduje trošku vyšší náklady.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v Teplicích, na nádražním náměstí se tam srazilo osobní auto s trolejbusem a další nehodu máme hlášenou v Ústí nad Labem u městského stadionu v Masarykově ulici. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova. Kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, špricl, nebo špricle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčníku, příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečnou maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme ji s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaji v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska.
1: Počasí.
2: V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most. Od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slést z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka pojedu, poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl. A nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů.
1: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání. On je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman.
1: No, ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuju, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, dva měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak, no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš sedět v koutě?
1: Ne.
0: Tak když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny
1: jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to

0: natáčel.
1: Ale geny?
0: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme, uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme jako... Už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
1: To bude kocovina příští rok.
0: To bude velká kocovina.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Cectirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka, co tréma, je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma, já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo?
1: Ne,
0: co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, a nebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čanč. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak jak už se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v Ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v Ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to Ostravské rádio nebo Ostravské, ten Ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

se Vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně, nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal, ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

ho už jen tak nepotkáš. A z očí filozofa si na první pohled čet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínci

hochu, mladší holky, lepší džípy, z Plzně pípy, jsou to praví. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu. Tohle si z nás každej musí holt sám vyřešit, keci mám rád, tak jak dvojí šit. Řekl jsem mu, já jsem básník a neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a lichostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to praví.

ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, spozně pípy, jsou to praví.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbus s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do tří etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do tří na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář.
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl.
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejíž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný strýčku.
11: Ani jediný santýmku.
12: Ale strýčku jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
12: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
12: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
12: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
12: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
12: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
12: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostejte!
8: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Foga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
13: Svět je tak velký.
14: Býval velký, milý Sullivane.
13: A co pak se snad zmenšil, milý Fogu?
14: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
13: No a to znamená?
14: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
13: Ne.
14: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
15: 7?
14: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
15: 20?
14: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
15: 23?
14: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
15: 36?
14: 6 dní to trvá do Yokohamy.
15: 42?
14: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
15: 64?
14: Vlakem do New Yorku 7 dní.
15: 71?
14: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
15: 80 dní,
14: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
14: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
13: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
13: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
14: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
16: Ale pánové, ale pánové...
13: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
14: Dobrá, vykonám ji.
13: Kdy?
14: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
13: Ujednáno.
16: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
14: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
16: Ano.
14: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?

0: co paspartůte?
1: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
0: Vím.
1: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
0: Pak tedy vystupte.
1: Vlak je v pohybu, pane.
0: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliva.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne?
3: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Andrew Stuart, policejní ředitel.

0: Blondýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Foga stopují, stop. Zatykač pošlete do bomba je stop. Podepsán Fix detektiv, stop.
1: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
2: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb. Zemřel Rádža Bundelkunský.
1: A ta žena zahalená do závoje?
2: To je bez pochyby vdova.
1: Vdova po bohatém Rádžovi.
2: Co je?
1: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
2: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
1: Ale jaký?
2: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
1: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
0: Na slovíčko, příteli.
1: Ano.
0: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
1: No a co? Jsem ve výpovědi.
0: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
1: To snad ne.
0: To záleží jenom na vás.
1: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
0: A teď to nejde.
1: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
0: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
1: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
0: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
2: Paspartute.
1: Prosím, pane.
2: Kolikátá fanfára to byla?
1: Třetí, pane.
2: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
1: Vždyť zmeškáme vlak.
2: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
1: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
2: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
1: A
2: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
0: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
2: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
0: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
2: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
0: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
2: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
0: Nerozumím vám.
2: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
0: Jak to myslíte?
2: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
0: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
2: Tak tedy, kupředu.
0: Zadržte! Ne, nedělejte to.
2: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
0: Ne, stát!
2: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
3: Na kolena! Padněte na kolena!
2: A to je přece paspartu!
3: Udeřte čelem o zem!
0: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
2: Rychle pomozme mu, paspartu, tady jsme!
1: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
6: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
6: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubč.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanovi. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Ajděte. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
1: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
3: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním... Jakási dívka!
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
2: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
5: Smysl, hlupáku, dokud je čas! Musím zatrasit dveře.
3: Pane poručíku!
5: Jsem kapitánem. Ne, jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
3: Oh.
5: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradím?
5: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
1: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
5: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
0: A proč?
5: No, vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žolivet.
1: Za svou redakci deník Le Matin Paříž.
3: To jistě každý pochopí.
6: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
7: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900. Vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábore vy? Nebo
1: na všechno, na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč, třeba. Kde to bylo přesně nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčiny, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do vzdálenější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě děti v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hůrku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně?
0: Ano. A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sam odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dávali jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kouka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchačkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, tetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť, a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři mladší, starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucí. No a potom manželka se s ním vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Zátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: na
1: noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem teda, no omylem, tam, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jako, že bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: tábory? Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes
1: jasný
0: povídáme. Děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě to

0: ani přede mnou vlastně, tak jak bylo slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
1: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní Vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
0: Určitě, to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
1: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, padla u štatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnili dva turnusy 14 denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder sem do Chlumu Třeboně, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři a do městečka nebo jaký osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ze Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak a našich zaměstnanců a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat a domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat řezníkovi, který měl taky jako soukromí řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil na nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mě se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to asi to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam měla teda celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka se šly do kuchyně jako takovou službu. Oškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takové jakoby kuchyně nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedli venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A...
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, počkej, to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měli časy s těma dětma chodit hrát, já jsem se s těma prostě zkamarádil a jsem se tam prostě líbil, tam při té práci. Musel jsem samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale mě ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
1: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naši vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte Zlínské studio, čeká na vás Jarka.
2: A

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. A vypnu rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště je, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Mm-hmm. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocely, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici. A my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. To už se říkali, to je hrozný náš ateista, volá Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo, ale zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský, tu všade je voděli různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec to bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Mm-hmm. Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale... nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
1: tak
0: mít.
1: Všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá. Já říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvyšková je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: Uh-huh. A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Uh-huh. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře, to si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát návštěvy povolený, tak jsme za něj jeli a já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává. Možná,
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé
0: místo, to se mi
1: tam líbilo.
0: Tak to je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne, protože jim domů přišel dopis, pohled, abych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře a psal to s nimi i ten jejich syn a oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda
1: no to si,
0: pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: Já si vzpomínám ještě, jedno jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9. pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No 14 dní, jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Mhm.
0: Teda. Tak, to jsou odvážní rodiče, ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí, to. takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že bych tu volala, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou a ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově a tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat. Jak se tam má, a tak jeli jsme na motorce, no tak jsme se jeli podívat a oni zrovna byli na nějakém výletě, ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu, tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan a pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje, tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila, pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli, ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo, jezdili každý rok, protože co s ním, v práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No a já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mu nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni. Co si myslíte, že měli děti nejméně rádi? Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře, no. Aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Aha.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo, no.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak
1: to
0: jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni jiný brečeli, já jsem brečela. Když se mi vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela a ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatý hor a tam to bylo takové zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo

0: nesešli, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavní vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o živo pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostě radlo a dělal jako stalo jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pišet, utečou a tak podobně, jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola křičí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Když jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně. Holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně. On byl by zničení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik elekrace, jo, prostě, jo, že člověk na to láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě elekrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízet, no, tak jak to bylo, velkrátce, no.
1: Vlastníku, byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
0: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povad bylo něco, povad se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je, povad by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě, takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu a syn, nebo kluk malý, ne, a on vzal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů A oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a jak má.

0: malo lídla, ne? A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne? No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo? Tak syn se rozčil, táto, my jsme tak hladovili, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale vlastně jako na ty tábory vzpomínám perfektně. Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
1: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám, že vás potěší.
0: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se zdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
1: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavnej spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zažili, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. Oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma vysílat.
1: Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní do Marie, 70. A kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let i učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Vajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli, přeju klidnou, krásnou, dobrou noc a nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem tam sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teď nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný klučina, který
0: že by to rozbil. On vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teďkom, já si říkám, mě se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mě ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku přitěle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým jako, měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila srčit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom, a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten klub vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné. Právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let jako to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: určitě,
1: chodit.
0: Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: přesně
0: to
1: tak,
0: bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou navokovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
1: A teďkom jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
2: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že mile.
1: Jsem dovolila se. Uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblíct pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roku, takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, já nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučit.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti. To všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase tuším od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dudeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
2: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králiče ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů-hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Je tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal, vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině, když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal, činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl. Přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I voni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlepovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat, pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudily nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že

0: Librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslati data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal

0: psal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. 2 kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
1: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
1: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
0: Lidové noviny, 8.9.19.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nichž ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nich zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut. K nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut. Takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudků labužníků i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, o které od

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí.

hvězda a bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby pak, co od té doby pak, ach je jen nám.